0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: Hit Radio Kontakt. Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
1: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
2: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč, Liberec, Jablonec, Hodkovice.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hit Radio.

Bandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park, bezpečně s námi. Den na projektu, zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.

město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.

0: Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Kontakt.
2: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti.
5: Já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
9: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní Ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
10: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
11: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
12: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
11: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
12: To nejlepší z regionu.
11: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
13: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
3: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možnosti spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
4: Hi, this is Madonna.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná zvýšení minimální mzdy pro příští rok. Od ledna by měla vzrůst o 2500 korun na 24 900 měsíčně. Kabinet se bude zabývat také pokračováním střídání letního a zimního času v dalších 5 letech. Řešit chce i ceny pohonných hmot, u kterých má premiér Andrej Babiš podezření na nepřiměřené zisky rafinérií. Provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu klesl na nejnižší úroveň od května. O víkendu tudy proplulo jen 8 obchodních plavidel, před začátkem války jich bylo přes 100 denně. Důvodem jsou pokračující útoky amerických a iránských sil na lodě v oblasti. Omezení provozu na klíčové trase pro přepravu ropy a plynu způsobuje výkyvy jejich cen. Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Martu Kostiukovou porazila po téměř 2,5 hodinách 7-5, 5-7 a 6-4. Česká tenistka proměnila až 6. matchball a přiznala, že podobně dramatické zápasy nejsou dobré pro její mentální zdraví. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Arinou Zabalenkovou. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Krkonošská Rokytnice nad Jizerou schválila po 10 letech změnu územního plánu, která dovoluje i rozvojsky areálu, který je největší v Libereckém kraji. Jeho vlastníkovi změna umožní vybudovat retenční nádrž a parkovací dům. Cílem bylo směřovat rozvoj města do zastavěného území pro luk a brownfieldů. Příkladem je areál bývalé textilní továrny, kde by měl nově vzniknout hotel, byty i obchody. Na severu Čech bude dneska skoro jasno až polojasno, přechodně místy i více oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 25 stupni.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné ránečko, je pondělí, začíná další pracovní týden. S vámi Michal, Jasmin a David.
2: Krásný pondělí, ahoj.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Ahoj, dobré ráno. Tak asi začneme písničkama, ať to nezdržujeme, protože za chvíli pro vás máme něco speciálního. Teď Miley Cyrus, Flowers, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt. We were

0: Tak my to tady v playlistu máme asi špatně, čověče. Miley Cyrus přece už není Cyrus. Ona si říká jenom Miley. 6.05. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A my jsme vám slíbili něco speciálního. Pokud byste chtěli mít příští snídaně o dost lepší, tak pozor, protože celý tento týden v Minutě šampionu budeme jednomu z vás rozdávat 3000 korun na nákup na smysly.cz.
1: Kdybyste náhodou neznal smysly.cz, tak je to granola, ale nejen takhle déka. Je česká, ručně vyráběná, fakt jako křupavá, výrozná, nemá žádný přidaný cukr, sladidla a prej je fakt super. Kluci to tady zkoušeli.
0: My to můžeme potvrdit. Ty jsi tady totiž zrovna nebyla, když náš šéf donesl ochutnávku. Davide, řekni, jaký to bylo.
2: No tak ty jsi to vyluxoval tak rychle, že jsem skoro ani neochutnal, takže.
0: No, ne, opravdu, bylo to tak dobrý, že jsem si říkal, další balení kde?
1: Kde?
0: Tak pokud byste chtěli vyhrát 3000 korun na nákup na smysly.cz, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl váš víkend ve třech slovech. Pro inspiraci Michal, Praha, svatba, auto, odpočinek. To byl můj víkend. Co máš?
2: Tak moje tři slova budou odpočinek, slunce a fotbal.
0: A co Jasmin?
1: Hudba, válení a obhlídka.
0: No, tak nám napište váš víkend ve třech slovech na 777 937 777 a jednoho vybereme.

0: 6 hodin. Tomu 10 minut posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a je to minuta šampionů. 60 vteřin na všechny zprávy od vás a připomínáme, že každý tenhle týden jeden z vás vyhraje 3000 korun na nákup na smysly.cz, takže zásoba poctivě křupavý, ručně vyráběný český granuly bez přidaného cukru může být vaše. Tak jdeme na zprávy teď.
1: Kája, Batelov, Slunce, Kamarádi a Skály.
0: Zdenka, Anaty, Český Krumlov, Grilovačka, Tura, Zmrzlina.
1: Káča, Osoblažsko, Výlet a Držpach, Relax.
0: David Žacléř, Dcera, Ukázka mladých hasičů.
1: Naty, Hradec Králové, Víkend, Fotbal, Votroci.
0: Lucka, Praha, Oslava, Tanec, Fotbal.
1: David, Opava, Relax, Relax, Relax.
0: Martin Lhota, Upsetína, Oslava, Opice, Trénink.
1: Jarka, Rožnov, Pod Radhoštěm, Víkend, Hutěnicích, Víno, Sluníčko, Procházky po Půdách.
0: Iva Arnoltice, Závody, Výhra, Zavařování.
1: Adéla, Fotbal, Houby, Rodina.
0: Hanka, Nové Města nad Metují, Výlet, Chození, Bolavé nohy.
1: Hanka, Liberec, Kašel, Rýma, Zlost.
0: Nikol Žamberg, Pouť, Kameňák, Knížka.
1: Lenka Ostrava, Práce, Práce a Rodina.
0: Milan, o víkendu Točník, Žebrák a Nohy v to.
1: Tak a teď je to na Davidovi, aby vybral našeho výherce.
2: Takže já už si nepamatuju, kdo to byl, ale pamatuju si tři slova. Grilovačka, Tura a Zmrzlina. A líbí se mi to proto, že to je, jak kdyby ten posluchač jakoby rezignoval na to, že přichází podzim, vůbec si to nevšímal a jel si to dál. Grilovačka, pak Tura a pak si dám Zmrzlinu, no, protože ještě léto vlastně.
1: Tak je to Zdeňka a Naty z Českého Krumlova, tak moc vás zdravíme, gratulujeme.
0: Vyhráváte 3000 korun na nákup na smysly.cz. Tak Zdeňko a Naty, my se vám ozveme, no a samozřejmě pokračujeme i zítra, i ve středu. Celý tento týden máte možnost vyhrát tady tu parádní cenu. Tak pojďme na další muziku, Michal Schulte a Rehab na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio a snídaně šampionů, chvíli po 6:45. Krásné ráno. Musíme vám říct jednu smutnou věc, a to, že celý život žijeme ve lži a že školní atlasy můžeme hodit do koše.
1: Jak to?
0: Protože po skoro 500 letech se mění oficiální mapa světa, protože Africe došla trpělivost s tím, jak ji kartografové zmenšujou.
1: Zmenšujou?
0: No jasně, no. Protože ona se používala nějaká Mercartová jako mapa. Ale prostě Afrika na ní byla mnohem menší, než ve skutečnosti je, jo? Takže všechno bude jinak.
1: Už to hledám tady, že všechno Afrika teda 14x větší ve skutečnosti, OK.
0: No, teďka přichází nový model, kde má každý kontinent přesně tolik centimetrů, kolik mu právem náleží.
2: Aha. Takže to se nedivím, že Afrika je větší teda.
0: Ono se říká, že...
2: centimetrů.
0: Ono se říká, že na velikosti nezáleží, že jo? Když v Africe tohle je teda jako divná poznámka. Mě by zajímalo, kdy naposledy jste v životě zjistili, že věc, kterou jste pokládali fakt za obrovskou, je ve skutečnosti úplně malinká.
2: Ne.
0: Alex Warren, novinka Fever Dream tady na Hit Radio a přehodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
14: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 70. 4 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, Jakub Děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Co to zas popájskuje za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
20: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
20: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu v Liberci, stala se v Kubelíkově ulici, kde policie řeší střet dvou osobních vozidel. A bourá se taky na Děčínsku, kde si teď dávejte pozor mezi Valkéřicemi a Vernéřicemi. Tam je to nehoda osobního auta se zvěří, tak i tam opatrně.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Kontakt.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Global DJs, What a Feeling, 6 hodin 30 minut. Krásné ráno z Itrádia, jsme tady my tři, Michal, David a Jasmin. A David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Muži podle zkušeností rozvodového právníka podvádějí častěji, ženy zase lépe. Ženy totiž údajně dokážou nevěru lépe skrývat, zatímco muži jsou častěji přistiženi. Za hlavní příčinu rozpadu vztahů právník považuje postupné odcizení partnerů. Češi patří v Evropě k nejvybíravějším v preventivních prohlídkách. Téměř 2/3 lidí chodí jen na některá doporučená vyšetření. Každý čtvrtý Čech pak neplánuje absolvovat vůbec žádnou prevenci. Sex na dálku už díky moderním technologiím není science fiction. Nová zařízení umožňují partnerům přes internet přenášet pohyby a doteky téměř v reálném čase. Výrobci je představili na technologickém veletrhu v Berlíně.
2: To je teda ujetý, ne?
3: A jak to přeneseš, to musíš mít nějaký přístroj, ne?
0: No, asi jo, jako detaily nevím, ale...
3: No, ne, mě by to, já si myslím, že nejsem sám, koho by ty detaily zajímaly. Že člověk jako daleko pryč od partnera. Takhle, my tady v rádiu jsme taky schopni vás na dálku vzrušit. Myslím si, že z tohohle se vám postaví chlupy na celém těle. Hele, Get Far the Radio, to by šlo, ne? Tak pojďme na to, hezké ráno, 6.32.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.
2: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Jay-Z a Linkin Park na Hit Radio Numb Encore. Krásné ráno a už za půl hodiny.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za nějakých 30 minut budeme u někoho zregistrovaných doma, takže už za půl hodiny všichni, kdo jste se zaregistrovali přes web hitradio.cz, můžete vyhrát peníze, protože až bude 7:10 a v éteru uslyšíte soutěžní zvonek, tak se koukněte za dveře nebo před baráky, jestli tam náhodou nestojíme.
2: Pokud jste v bytě a nedá se k vám dostat, tak budete mít 30 vteřin na to, abyste se pozdravili s naší hlídkou. A asi si klidně předem říkám, jako zavolejte výtah, ať jste pak rychle dole, protože v 7:10 bude opravdu celá republika běžet ke dveřím. Čechy, Morava, Slezsko, to budou prostě škatulat a na to se těšíme.
0: Máme pro vás 5000 korun pro toho, kdo otevře naší hlídce.
2: Když to nestihnete za těch 30 sekund, tak se přidává tisícovka na zítra, jo? Takže zítra 6 000.
0: Takže vy, kdo jste se zaregistroval, už buďte pomalu na chystaní, protože dost možná se objevíme u vašich dveří. Co se objeví za malou chvíli v playlistu, bude tohle Mando Diao, Dance with Somebody, a taky přidáme dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
1: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
8: Vinylovou? A bude sama hrát?
7: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
9: Experto Family. Od V podlahy.
10: Burgermaniaci, pozor! Burger Street Festival je zpět.
11: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
10: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou v Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschwitz našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
17: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
18: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
19: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
18: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Nákupy v online shop.cz.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
20: www.onlineshop.cz.
22: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
23: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
24: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
23: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
25: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
26: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na odstavené nákladní vozidlo. Překáží na dálnici D8 na kilometru 90 ve směru na Drážďany. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. A pozor taky v Děčíně, kde se nově pracuje v Lužické ulici. Je neprůjezdná a jezdí se objížďkou.
27: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
28: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dobré ráno, Zitrádia, 6.52 a Taylor Swift.
1: Jestli jste byli před 30 lety na Letný, tak je docela slušná šance, že jste tam nebyli sami, protože vás tam bylo 120 tisíc a důvodem byl tehda Michael Jackson. Dneska je to přesně 30 let od toho jeho legendárního pražského koncertu, který se úplně zapsal do historie, a tehdy tam Michael na Letný odstartoval svý světový history tour.
0: 120 tisíc lidí. Já to mám teda z vyprávění od budoucího tchána tak, že to snad ani nešlo spočítat, že těch lidí tam bylo možná o dost víc, protože pak už to prostě nikdo nespočítal. No.
2: Co o tom začal mluvit, tak jsem si říkal, jestli to nebyl koncert Marka Ztraceného, ale pak jsem si říkal před 30 lety, to ještě asi brzo na něj.
0: Kolik by Markovi bylo, že jo? Nicméně, když si představíte, že před 30 lety tam byli všichni těch 120 tisíc lidí bez chytrých telefonů, že tam nikdo nic nenatáčel, všichni si užívali ten okamžik. Mě by zajímalo, jak se pak našli teda po tom koncertu, když se měli ty mobily. No mimochodem, dneska večer od 6 do 8 na Hit Radio 90 budeme vzpomínat ve speciálu History Night a Jirka Pelnář taky vytáhne Jacksonovy pecky i v srdcovkách Hit Radia, ty hrajeme mezi 12. a 13. A mimochodem, aby toho nebylo málo, jo, tak na Facebooku Hit Radia 90 se taky soutěží o nový DAB rádio, tak kdybyste se chtěli zúčastnit, hledejte na Facebooku Hit Radio 90. No a když se o tom Michaelovi bavíme, tak pojďme si dát jeden z jeho zásadních songů Bad.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9290 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
5: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Premiér Andrej Babiš by byl pro zrušení státní organizace Cermat. Podle něj by její práci mohlo převzít přímo ministerstvo školství. Cermat má na starosti například jednotné přijímací zkoušky nebo státní maturity. Babiš chce o jeho budoucnosti ještě jednat s ministerstvem školství. Největší zájem o peníze začínají děti podle průzkumu projevovat mezi 6 a 9 lety. Rodiče s nimi ale o financích nejčastěji začínají mluvit až kolem 9. roku. Většina dětí začíná dostávat kapesné přibližně v 8 letech. Více než polovina dětí, které chtějí v budoucnu zbohatnout, toho chce dosáhnout úspěchem v práci. Polský premiér Donald Tusk ostře reagoval na vítězství AfD v německých zemských volbách. Podle něj se z jejího úspěchu mohou v Polsku radovat jen idioti nebo zrádci. AfD v Sasku-Anhaltsku získala téměř 44% hlasů a volby jasně vyhrála. Stranu přitom tamní tajná služba označuje za prokazatelně pravicově extremistickou. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Výstavbu nového pracoviště zaměřeného na výzkum a vývoj v oblasti robotiky, umělé inteligence a pokročilých materiálů chystá Liberecký výzkumný ústav textilních strojů. Centrum robotiky a kompozitů chce dokončit do roku 2028. Nové centrum rozšíří možnosti ústavu při řešení technicky náročných průmyslových úloh, při kterých se uplatňuje více různých technologií. Maximální teploty se v pondělí na severu Čech budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Bude skoro jasno až polojasno, místy přechodně až oblačno.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
9: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásné pondělní ráno.
10: Ahoj, hezký ráno.
9: Snídaně šampionů.
7: Už se to blíží.
10: Ano, už se to blíží, už v 7.10 u nás v éteru zazvoní zvonek, který někomu z vás, kdo jste se registroval do soutěže Kdo pak to zvoní přes web Hit Rádia, vydělá 5 000 korun.
7: Tak za 10 minutek, za necelých 10 minutek jdeme na to, tak vy, kdo jste se zaregistrovali, tak asi už pomalu buďte u dveří. Teď další muzika, DJ Semi a Janu Heaven, tím začíná další hodina.
0: Hit Rádio Kontakt.

0: Dobré ráno.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Je to tady, naše celonárodní otevíračka dveří právě začíná. Někde v České republice teďka stojí naše hlídka a jeden z vás má šanci otevřít dveře a získat 5000 korun v hotovost.
0: No a přímo na místě, někde na místě, už máme Káťu Pechovou. Káťo, dobré ráno.
3: Přeju vám krásné dobré ráno. Dlouho jsem nestála s 5000 na ulici, tak jsem zvědavá.
0: Tak hlavně neříkej, kde přesně si, aby tě to někdo ještě nesebral, jo? Ale pojď tam popsat tu situaci. Je tam vůbec nějaká známka života tam, kde právě teďka si? Svítí se tam, nebo jak to vypadá v té ulici, nebo kde vůbec teďka seš?
3: Hele, zrovna kolem mě projíždí auto.
0: Super.
3: Je tu teda jedno okýnko pootevřen, nevím, jestli bude to naše, uvidíme, jinak je tu klid.
2: Mm-hmm, tak připomínáme jenom pravidlo, pokud jste náš dnešní finalista, tak musíte zareagovat tak, jak jsme vám řekli, jo, otevřít dveře nebo okno, pozdravit, zamávat, zkrátka mít s náma nějakou interakci, jít nám naproti a na to, abyste to udělali, budete mít 30 sekund.
0: Tak a nezvoní Káťa, která je na místě, ale zvoníme my tady zvonkem v éteru a na vás.
3: A kdybyste tápali, tak prosím vás, jsem tak do nad hlavou drží 5000.
2: Káťa, tam já i pak vidím s tou 5 litrem nad hlavou.
0: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z pěti.
3: Máme ho.
2: Fakt?
0: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže, ano, takže Roman? Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionů, jo?
4: Roman, ahoj.
0: Romane, dobré ráno!
4: Dobré ráno.
0: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady máte přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám. Ty brďo, tak já jsem to snad vyhrál.
2: Ty bláho, tak to moc krát gratulujeme, jsi úplně první.
4: Děkuji moc krát a všem přeju krásný den, abyste se měli dobře všichni.
0: Nemáš zač. A prosím, ještě nám řekni, Romane, jak to je dlouho, co jsi se zaregistroval do naší soutěže?
4: Minulý týden, středa, čtvrtek, tak nějak.
0: Vidíš to, ale středa, čtvrtek, no. Pondělí, 5000 v kapse, co v kapse, v ruce. Tak moc gratulujeme. Káťo, tak můžete jít třeba spolu na zmrzku takhle po ránu.
4: 100%, že jdeme s Káťou minimálně na zmrzku nebo na kafe i s kolegyní.
0: Yeah. Tak jo, moc gratulujeme lidi, mějte se krásně.
4: Káťo, jo? Mějte se krásně, hezký den všem.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Já bych to ráda ještě doplnila, Romance celý klepe, jdu ho uklidit domů peníze, každopádně ano, první šichta byla úspěšná, tak držím pěsti dalším.
0: Tak díky moc, Káťo, měj se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak a je to 5000 rozdaných, tak to znamená, že zítra opět pro někoho z vás máme nachystaných 5000 korun, 70.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: starým křesle svět zůstal jako dřív.
1: 7:15, 3 minuty k tomu, tohle jsou Jeleni, Touha a Pláč.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Tak kdo jste se připojil až teď, před malou chvílí proběhlo historicky první Dopak to zvoní tady na Hit Rádiu a Roman vyhrál 5000 korun. Byl tím prvním výhercem, vyhlížel naši hlídku z okna. My jsme tady zazvonili, vaším úkolem, vy, kdo jste registrovaní, bylo se jít podívat, jestli tam náhodou někdo od nás z Hit Rádia nestojí. A u Romana stál.
3: U Romana stála naše hlídka Káťa, ta pak přiznala později v éteru, že se Roman ještě furt celý klepe. My jsme už viděli fotku, kterou brzo uvidíte na sítích určitě taky, jak Roman si tam drží ty penízky s Káťou a jsou oba šťastný, je to hrozně roztomilý.
1: Tak kdybyste chtěli vyhrát Masaryka i vy, tak se zaregistrujte na webu hitradio.cz a každé ráno v 7:10 čekejte na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás doma, ale tady u nás v éteru a jakmile ho uslyšíte, tak se utíkejte podívat do kukátka nebo z okna a mě to tak jako přijde takový vtipný vlastně celý.
3: Jo, tak celá republika se hejbe opravdu v 7:10 no, všichni na značkách.
1: Že to tady zazvoní a ukáž, jestli tam někde není? No není, no, tak třeba zítra, no. Tak detaily podrobnosti na webu hitradio.cz, Romanovi ještě jednou gratulujeme. No a za malou chvíli tady na Hitradio Poetika, každou vteřinou taky Mika, Grace Kelly a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to frčí. Hezké ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hobičku. CZ.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Liberecká výšina.
9: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
8: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
9: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
8: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
13: Ty v Bauhausu nevedeme.
12: A Auschus našel byste?
13: To vás zklamu, bohužel.
12: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
13: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
14: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
15: Bauhaus, když se to má podařit.
16: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
17: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfort Plus CZ.
18: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
19: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
18: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
19: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
18: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Litoměřickou v obci Bříza. Máme tam hlášenou nehodu osobního auta se zvěří. Teď už by tam měla být policie a s opatrností projedete. No a pozor taky na Děčínsku, kde se nehoda došetřuje mezi Valkéřicemi a Berneřicemi.
21: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.

0: Snídaně šampionů.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Tohle je Mika Grace Kelly a taky pondělní Hitrádio minutu po půl osmé. Za chvíli rychlá pitka. O co soutěžíte, tak to řekneme. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: K lepšímu zdraví a větší energii mohou pomoct i malé změny v každodenním životě. Mezi jednoduché typy patří třeba učení cizího jazyka, půlhodinová svižná chůze nebo alespoň jedno domácí jídlo týdně navíc. Důležitá je hlavně pravidelnost, nikoli velké změny ze dne na den. Návrat do školy po prázdninách může být pro děti pořádný šok. Odborníci proto doporučují v září postupně obnovit pravidelný režim a nepřehánět to hned od začátku s povinnostmi. Důležitý je hlavně dostatek spánku, pohybu a času na odpočinek. Vzorované stěny známé z bytů našich babiček se vracejí do módy. Retro ornamenty vznikají pomocí reliéfních malířských válečků, které byly populární hlavně v minulém století. Některé desítky let staré válečky jsou přitom dodnes plně funkční.
3: Teď jsem se vážně přemístila do bytu mojí babičky v hlavě.
0: No jasně, jasně. Mně to teda přišlo hrozně cool. Asi všichni, kdo jste měli nějakou babičku nebo jste trávili čas u babiček, tak to doma měli na zdech. A co jsem ale dlouho neviděl, tak to měla babička taky doma a to byly ty gumový kostkovaný ubrusy, jak se to přichytávalo takhle na stůl takovým tím cvočkem, jo?
4: Hele, vlastně dobrá zpráva, že všechno, co třeba dneska není v módě, se jednou v budoucnu zase do módy může dostat. Třeba když se koukám na ten tvůj účes, Michale, vytrvej.
0: Jasně, ale zůstanu, jak říkáš, ale dávám tomu třeba tak 25 let a bude to zase v módě. Pojďme soutěžit. Dámy a pánové, jestli jste si po létě řekli, že by to chtělo udělat něco pro vaše tělo, máme pro vás dneska skvělou motivaci.
3: Za chvíli totiž můžete v rychlý pětce vyhrát 5000 korun na nákup na ptservice.cz a utratit je třeba za kolagen, kloubní výživu nebo něco pro pleť, vlasy, nechty, cokoliv.
0: Tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777. Jednomu zavoláme a po Rose a Bruno Mars jdeme na to. Hezké ráno.

0: Beyoncé, Bruno Mars, tohle jsou hity na vaše pondělní ráno, ladíte Hit Radio. A je tady rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete o voucher na 5 000 korun na nákup na ptservice.cz.
2: Za 5 000 už si tam uděláte slušnou zásobu. Najdete tam třeba kolageny, kloubní výživu, vitamíny, zdravou výživu nebo taky doplňky pro sportovce. Takže 5 otázek vás dělí od voucheru za 5 000.
0: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo, teda její nechtíky?
3: No jasně, oni když jsou zarytý dozad, tak je to fajn, že jo.
2: Tak jo.
0: Tak jo. Tak jdeme na to, Pájo.
3: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Dospělý člověk mívá 32 nebo 28 zubů.
3: 32.
2: Ano. Mm-hmm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
3: Varšava.
0: Maďarska. Dáme jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
3: Na co?
2: Bu.
0: Bu.
2: Jako kráva, bu.
0: Ta pojď, Pájo.
2: Pojď, Pájo.
0: Pojď, pojď.
3: Já nechci, kurňa.
0: Bu.
2: Bu.
3: Bukurešť.
0: Ne. Pájo, tak nechtíky ne, takhle, tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
3: No jo, to já nic dělám.
0: Pájo, ale zkus to zase příště, rádi tě uslyšíme, jo?
3: Jasný.
0: Měj se hezky, čau. Snídaně šampionu, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady u telefonu Aleš.
0: Ale Aleši, jak to máš ty s nechtama, taky je máš rád poškrábaný záda, nebo?
4: No, já se teda úplně moc ne, ale...
2: Tak a budeš aspoň vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
4: No, je to Budapešť.
2: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Které roční období následuje po zimě?
4: Po zimě je to jaro.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kolik nul má 1000?
4: 1000 má 3 nuly.
0: Ani ano. Jsem to nestihl pustit. A poslední pátá otázka. V jaké hodnotě je voucher, o který soutěžíš, Aleši?
4: No, 5 táců.
0: No, 5 táců.
2: Je to tak!
0: Je to tvoje. Aleši, odkud jsi ještě?
4: Super, díky moc.
0: Odkud jsi, Aleši?
4: Prosím?
0: To je jedno.
2: Odkud hele. Jsi?
4: Jo, já jsem z Brna.
2: Jo, takhle.
0: No tak to je jedno. Tak
2: ne,
0: Aleši, vydrž nám na telefonu, vezmeme si od tebe nějaký údaje a voucher na 5 000 na nákup na ptservice.cz je tvůj.
4: Díky moc.
0: Tak jo, zatím ahoj.
2: Ahoj.
4: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů, krásné ránko. Co nás za volantem nejvíc vytáčí na našich spolujezdcích? Tak podle průzkumu zvedá stres hlavně vlastní partner. To tady vyšlo z toho průzkumu. Nejhorší, co vytáčí řidiče, je virtuální pedál brzdy. Když partner začne prošlapávat podlahu a začne brzdit, jo. Potom tady je teda chycení, křičovitý se chycení madla nad dveřmi. A potom na třetím místě se umístilo komentování, jestli náhodou nejedeme moc blízko k tomu, kdo jede před náma. Jasmin pokyvuje, tak v čem se poznala?
1: No v tom třetím, ale to neříkám tak často, já co jako nejvíc dělám, a to se přiznám, tak je, že syčím, že když se mi něco nezdá, tak já začnu dělat jako, a Kuba vždycky, nesyč
0: mi tady. No ty máme nejradši, no. Že jo.
2: Jsme včera z Hradce do Prahy a udělal jsem všechny tři tyhle přestupky vůči partnerce, takže
1: jo, ty jo.
2: Jsme to měli komplet. No,
0: no. Počkej, a ty řídíš nebo neřídíš?
2: Řídila partnerka, protože jsme měli z grilovač.
0: Jasně, takže máš jako hat-trick. Kompletka, jo. A mně se líbí, jak tam bylo to, že se chytneš křičovitě toho madla nahoře, že jo?
1: To je můj taťka, no.
0: Že to není jako, ty se, na co to tam vůbec je? To je na vystupování, nebo čemu to tam je?
2: No tady na to právě.
0: To je,
2: když tě tvůj partner vytočí. Přesně,
0: to je vždycky se to, Ježišmarja, zpomal! Všichni tady chcprem!
1: Seš ty vůbec někdy na té straně spolujezdce?
0: To je dobrá otázka, nejsem.
1: Nejseš, takže nejsem. Vlastně nevíš, jaký seš, kdyby...
0: Nejsem, díky bohu nejsem, no. Dokud mě někde změřej. Ale nejsem, no. My jsme se o tom včera bavili doma s partnerkou a já teda ač jí věřím, co se týká řízení, protože řídí velice dobře, tak já bych byl nervózní na tom místě spolujezdce, protože mě to tam hlavně ani moc nebaví teda. Takže David se nechává vozit.
2: Je to tak.
0: Takhle to mají rozdělený po svatbě. Eva Farná a Mirai, vzpomenej si za malou chvíli, no a taky pro vás, kdo nás sledíte na cestách, aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
8: Autokoutek. Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
9: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
9: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
9: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz
9: Již 30 let.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Faktury, faktury, faktury.
12: Trápí vás factoring?
11: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
12: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
11: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
12: Acema pokryje jakékoliv financování.
11: No, tak to beru.
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
15: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Vážná nehoda se dnes ráno stala na Českolipsku. Pozor, na trase Markvartice Česká Lípa ve Wolfarticích, kde osobní auto narazilo do stromu. Vyjeli tam i záchranáři. A pozor si dávejte taky v Liberci, kde se nehoda stala v Kubelíkově ulici, kde jsou v sobě dva osobáky.
19: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
20: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
21: Pořád jste tady.
22: Tak to dělají šampioni.
21: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: tohle jsou Coldplay na Hit Radio, Feels Like I'm Falling in Love. 7:56, dobré ráno.
1: To, že se jednou necháte napálit, tak to se stane. Po druhý, už je to trošičku podezřelý, ale po třetí, to už je taková jako věrnostní kartička, jo. Tak 65-letýho chlapa z Chebu připravili dvě ženy téměř o 350 000 korun a vtipný na tom je, že ono to jako fungovalo po každý stejně, jo. Jedna ho pod záminkou nějakých intimních služeb odlákala do koupelny a druhá mezi tím prohledala byt a vzala tam schovanou hotovost. A takhle jim to vyšlo třikrát za sebou.
0: Říkám, jestli máme toho staršího pána litovat, nebo jestli těch 350 000 je daň za naivitu, jako jo. Protože když ti v 65 začne nabíhat 20-letá holka, nevím.
1: No, ale jak to předtím, nebo jak se to nakonec pokazilo, tak jednou ta žena udělala chybu a část těch ukradených peněz vytrousila na chodbě, takže jemu to potom už došlo, jo, postupně, že teda 350 000 nezmizelo jenom tak.
0: Pane bože, taková školácká chyba.
2: Oni tam teda byli několikrát a nikdy k ničemu nedošlo, už tomu mohlo přijít podezřelí. Že furt chodějí a nikdy z toho nic není.
0: Jasně, no, jako hele, kdyby si dal třikrát cestou kolem světa a dvakrát dýmku míru, tak mohu ušetřit.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 8:00, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že rafinérie mají nejspíš nepřiměřené zisky. Ve hře je proto opětovné zastropování marží na čerpacích stanicích. Snižování spotřební daně z benzínu a nafty ale vláda nechystá. Začátek nového týdne přinese do Česka ještě letní teploty. V úterý může být až 27 stupňů, na jižní Moravě dokonce kolem 30. Ve středu ale dorazí výrazná studená fronta s přeháňkami a bouřkami. Za ní se výrazně ochladí a odpolední teploty budou dosahovat jen kolem 18 stupňů. Známá egyptská televizní moderátorka dostala trest smrti oběšením. Soud ji uznal vinou z výroby a obchodování s drogami. Stejný trest dostalo dalších 11 lidí. Policie v případu zabavila přes 750 kilogramů drog a surovin k jejich výrobě. Rozsudek zatím není pravomocný a odsouzení se proti němu mohou odvolat. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Krkonošská Rokytnice nad Jizerou schválila po 10 letech změnu územního plánu, která dovoluje i rozvojsky areálu, který je největší v Libereckém kraji. Jeho vlastníkovi změna umožní vybudovat retenční nádrž a parkovací dům. Cílem bylo směřovat rozvoj města do zastavěného území pro luk a brownfieldů. Příkladem je areál bývalé textilní továrny, kde by měl nově vzniknout hotel, byty i obchody. Na severu Čech bude dneska skoro jasno až polojasno, přechodně místy i více oblačnosti. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 25 stupni.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
1: Krásný pondělí.
0: Ahoj.
10: snídaně šampionů.
0: Je tady s námi i David Jošt a ten je na mě naštvaný už od rána. David, řekni proč.
2: Dobré ráno, no tak ani jednou nebyly zprávy přesně celou nebo o půle, no.
0: No tak jsme to vždycky dali v 59, no. Tak,
2: a nebo 31.
0: Tak snad mi to promineš. Tak jsme rádi, že vy jste tady s námi v tento čas 8.01, hity nachystaný, Činasky venku je na nule, tak pokračujeme. Hezké ráno.
12: Hit Radio Kontakt.

0: Činasky, venku je na nule. 8:05, ladíte Hit Radio. Více než 80% rodičů přiznává, že o víkendu hrají v posteli klinickou smrt. Na sociálních sítích se řeší taktika, kterou praktikuje právě více jak 80% rodičů malých dětí, že v sobotu a v neděli ráno předstírají, že ještě spí, jenom proto, aby nemuseli vstát k dítěti, které je přišlo vzbudit.
1: Jo, tak takhle to tehdy bylo.
2: Já jsem to taky pochopil jinak trošku.
0: No, takže hrajou mrtvýho brouka a čekají, komu dřív povolí nervy a půjde řešit, nevím, pohádky a raní, hlad a snídaně a tady ty věci.
1: Tak tohle možná aplikuje můj přítel, protože já opravdu o víkendu vždycky já se těším, až nám začne ten společný den a někam pojedem na ten výlet a já ho moc neumím nechat spát, takže opravdu nakráčím do té ložnice zase zpátky a budím ho a on teda dělá, že spí, no.
0: No takhle, my jsme se bavili o dětech, no, ale dobrý, může to být i takhle.
1: Může
0: to, já jsem to teda praktikoval včera, se musím přiznat, jo. Já už jsem byl vzhůru asi hodinu dřív a přišla malá, ne, a teďka noc přišla, teďka slyšíš to cupitání po chodbě, ne, a já okamžitě, botočka na bok a...
1: Štranzo.
0: A šla pryč. A šla pryč, no, takže jako vyřešeno. A tak jsem si říkal, dokážete jako poznat třeba jako vy na svém partnerovi, jestli opravdu spí, anebo jestli to na vás hraje, teda?
1: Tak já to prokoukla teďka díky tobě, že to tak asi bude. A já to jako nedělám, ale předpokládám, že v budoucnu, až přijde rodina, tak asi začnu, no.
0: Jak to vypadá u vás? Protože vy taky nemáte ještě děti, že jo? Tak poznáš na partnerce, jestli předstírá?
2: Ta jo, a ta předstírá jako v jiných situacích.
1: Tak špatný to je, jo, že radši teda předstírá.
0: Zdravíme Evu. Tak pojďte nám dát vědět, kdo u vás doma vyhrává ten radní víkendový souboj nervů, prostě kdo vstává častěji, na kom to visí, na kom visí to obhospodařovávání vašich potomků.
1: Jo. A ve který situaci prostě předstíráte, ať už jde o rodiče, děti, o kohokoliv.
0: No, případně nějakých dalších situací, no, však vy víte. 777-937-777, to je číslo sem k nám, můžete nám to poslat jako SMS-kou, nebo nám to nahrajte přes WhatsApp jako hlasovku. Vrátíme se k tomu, hezké ráno.

0: Dáváte si Hit Radio, krásné ráno, 8 hodin, 13 minut, tohle je Daša a Austin. 80% rodičů přiznává, že o víkendu předstírají, že ještě spí, aby nemuseli obstarat děti, které jsou vzoru dřív a čekají, který z partnerů dřív povolí. 80%. Tak jsme se ptali, jak to vypadá u vás doma, jak to máte vy. Kdo na koho hraje boudu?
1: Pavel píše, čus, tak já jsem na tom líp, já nemusím nic hrát. I kdyby vedle mě bouchla bomba, tak já chrápu jak zabitý.
0: Hezký, případ, hezký. No. Taky Wendy, krásné ráno, na svou 6letou dceru to aplikuji také, ona ale přišla na to, že když přiblíží svůj obličej k tomu mému skoro nos na nos, tak to nevydržím a začnu se smát, ona se pak řebí taky a když otevřu oči, vidím ze vzdálenosti 5 cm ty její nádherný vykulený kukadla, tak se mi chce vstávat hned, hezký den všem. A mě by zajímalo, jestli to funguje, jestli teda když přiblížíš nos k nosu, jestli to toho druhého člověka rozesměje.
1: Ne, choď sem.
0: Davide, já...
1: Ježíš, on jde opravdu za Davidem.
0: Tak Davide, jaký to je?
1: Ježíš, oni se muckají.
2: Bylo to docela příjemný.
1: Ježíš,
0: ale tak já ti možná na tý spadbě budu hrát, když se vezmeme v době dva. Taky tady máme nějaký hlasovky, třeba pouštím tu od Lenky.
3: Krásné dobré ráno, no nás samozřejmě synovi už je víc jak 10, takže ten nás nebudí, ten je rád, když bychom spali třeba celý den a mu mimo být celý den na tom počítači a tak, jak to dneska mladý mají. Ale vnučka, když hlídáme, nebo vnoučata, když hlídáme vnoučata, tak samozřejmě děda je ranní ptáče, nebo partner je ranní ptáče, takže ten už je vzhodu třeba od 6, od 6:30, od 7. A pak samozřejmě vždycky slyším za dveřima pejspodit babičku, pejspodit babičku. Takže oni jako přijdou a šťouchají do mě a dědo, ona spí. No a teď samozřejmě šťouchají, rozdělají závěsy, skáčou po mně, otvírají mě oči, otvírají mě pusu, štípou, tahají za vlasy.
1: To je pecka.
3: No a pak vždycky slyším, pojdeme, babička spinká. On ne, nespinká, takže takhle třeba 10 minut hrajeme tu hru a já pak samozřejmě už nevydržím a ty oči musím otevřít, že jo, protože to jinak nejde.
0: Zvrátil.
3: Říct, většinou, jo. Když opravdu takhle po těch 10 minutách mě zbudí, tak vnoučata jsou přebalený, nakrmený, takže dědo klobouk dolů.
0: Já jsem se vrátil teda zpátky do mých mladých let, protože já jsem tohle stejný dělal babičce. Hmm. Takže jsme to dělávali asi všichni. Nicméně, tady je zpráva ještě od našeho...
2: Ahoj, tady Tomáš.
0: Ty jsi byl chlape.
4: Ahoj, tady Tomáš. To takhle kdysi před nějakýma ježiš mraky let, když byli kluci mrňaví, jo, už jsou to veliký frajeři z nich, tak... Když takhle přišli za náma do ložnice, teď vlastně za, s ex už, s bejvalkou, že jo. Když přišli, tak já, tak jsme byli vzhůru a já vždycky říkám. Máma je vzhůru, běž ty otravat. A pak jsem zase si vždycky šel lehnout. Tak začím.
0: Čau. Já jsem čekal teda opravdu úplně jiný konec toho příběhu. Tak ahoj, tady Tomáš. Díky za zprávu a díky za všechny vaše hlasovky a zprávy. Pojďme hrát. My tady nic nepředstíráme, hrajeme jenom parádní hity Gives You Hell. 8 hodin, 16 minut. Tohle je Hit Radio. Hezké ráno. Away.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
8: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Burgermaniaci pozor!
14: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
15: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Faktury, faktury, faktury.
19: Trápí vás factoring?
18: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
19: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
18: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
19: Acema pokryje jakékoliv financování.
18: No, tak to beru.
19: Acema. Jde to i bez banky.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě dál pokračují na Českolipsku. U obce Bolfartice policie vyšetřuje vážnou nehodu osobního auta, které narazilo do stromu. Je to bohužel nehoda se zraněním. No a pozor taky na Litoměřicku v obci Bříza, kde policie taky došetřuje nehodu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio Kontakt.

0: Star Band, ty jsi jako já, tohle je velká věc na Hit Radio, minutu po půl deváté, krásné ránko, s vámi my tři, Michal, Jasmin, David, a David má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Česko čeká v novém týdnu pořádná teplotní houpačka, v úterý se teploty vyšplhají až na tropických 30 stupňů, ve středu ale dorazí déšť a bouřky, ve čtvrtek se pak výrazně ochladí a teploty nepřekročí 20 stupňů. Zpěvačka Aneta Langerová teď kvůli zlomené noze koncertuje v Sedě. Jedním z prvních takových vystoupení byl koncert v Novém Jičíně, který odspívala na židli. Langerová přiznala, že je zvyklá po pódiu běhat s kytarou, nový způsob vystupování se ale nakonec docela užila. Vyšetření sluchu se nově stane součástí povinných preventivních prohlídek. Problémy se sluchem totiž mohou začít už kolem 40 a s věkem výrazně přibývají. Zhoršení přitom často dříve zaznamená okolí než samotný člověk. Teď mi napadlo, že jsem možná tuhle zprávu měl přečíst víc na hlas.
3: Co říkal?
0: No já mám teda perfektní vzpomínky, ty jsi mi úplně otevřel vzpomínky na moji babičku, ona už teda není, ale špatně slyšela a nechtěla nosit na slouchátko, jo, a byla největší bžunda s ní někam jít, protože ona jak se neslyšela, jo, a ona si nešla prostý slovo daleko a pomlouvala všechny a všechno, ale tak mě dostávala do takových jako vypjatých situací, jo, že v tu chvíli bych se nejradši jako zales, ale teďka na to tak krásně vzpomínám. Pojďme na to, Ace of Base, Beautiful Life, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři, další vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. Hezké ráno!

0: Tohle je Hit Radio a Linkin Park, The Emptiness Machine, 8.39 a dneska v 7.10 jste nás hromadně vyhlíželi.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska v 7.10 proběhlo historicky první Kdo pak to zvoní, to je nová soutěž tady na Hit Radio.
2: A každý, kdo jste se zaregistroval, tak můžete čekat až do 25. září naší hlídku před vašima dveřma a vyhrá si tak pěkný peníze. No a jak to vypadalo dneska v 7.10? Na to se podíváme.
3: Kdybyste tápali, tak prosím vás sem, tak kdo nad hlavou drží 5 000.
0: Tak pojďme na to, zvoníme. 30 vteřin odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z 5.
3: Máme ho!
0: Počkej.
3: Tak počkejte, já vám dám Romana na chvilku na ucho. Romane, tak já vás na chvilku pustím do snídaně šampionu, jo?
4: Roman, ahoj.
0: Romane, ahoj, dobré Romane! Ráno!
4: Dobré ráno!
0: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5 000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
2: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska mám zavřeno, jsem v práci a ráno jsem přijel, protože jsem se registroval. A jak se povídali, že Káťa stojí před tím domem, tak jsem se kouknul z okna a říkal, hele Káťa, protože jí mám. Káťa je brďo, tak si já se to snad vyhrál.
0: No je to tak, Roman byl prvním výhercem 5 000 korun a kdybyste vy chtěli zkusit vyhrát, tak se stavte na webu hitradio.cz, tam se zaregistrujte a v 7.10 čekejte na náš soutěžní zvonek, který my nebudeme zvonit u vás doma na váš zvonek, ale ten zvonek zazvoní tady u nás v éteru a vaším úkolem je se podívat, jestli náhodou někdo od nás z Hitradia nestojí právě u vás.
2: Pak máte 30 sekund na to přijít za náma a pozdravit nás. Pakliže se tak nestane, tak přidáváme 1000 k dalšímu dni pro dalšího výherce.
0: Tak 5 000 dneska fuč, to znamená, že zítra opět 5 000 korun pro někoho z vás.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
13: Bauhaus, když se to má podařit. Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším Datart nákupy?
17: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
18: To je mazec.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
22: Nákupy v online shop.cz.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
22: www.onlineshop.cz.
24: Mami, já mám řidičák.
25: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
26: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
27: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
28: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínou.

0: 8.51, tohle jsou hity na Hitrádiu, Cyril Stamlin in, krásné ráno.
1: Víte, jak se říká, kdo druhýmu jámu kopá, sám do ní padá? Tak v Maďarsku tam platilo jiný pravidlo teďka. Kdo kope druhému jámu, musí vykopat rychle a hlavně pořádně, protože se tam konalo mistrovství hrobníků v kopání hrobů, a to na čas.
0: To je geniální. Jako takhle, každý z nás trávil víkend po svém, odpočinek, práce, rodina, pohoda, a v Maďarsku, člověče, mi to úplně uteklo, já jsem to až čet zpětně, že tam bylo vlastně sportovní víkend roku a stalo se to v maďarském městě. Teďka jsem se naběh. Niergesuifalu. To je vlastně úplně jedno, asi jak to řeknu, prostě hrozný.
1: Soutěžili tam dvojice v oblecích, vzali si lopaty, museli opravdu co nejrychleji vykopat hrob přesných rozměrů. A pozor, nehodnotil se jenom čas, ale mělo to mít jako přesnou hloubku a dílku a všechno, a taky být jako hezky zarovnaný. Fakt to muselo být jako pintli.
0: No tak jasně, chceš mít hezky jako bydlení, že jo, potom. Ale žádný bagry, technika, nic, ruční práce. A co tady píšou, tak vítězové zvládli vykopat standardní jámu 200 na 80 cm a 1,60 m hloubky za pouhých, schválně, jestli typnete. Nechám vás zahrát chvíli. 81
1: minut. 81
0: minut.
1: To si ale makneš.
0: Takže za necelou hodinu a půl si vykopat ubytko, slušný. Nicméně, co u toho ti Maďaři poslouchali, tak to je snad naprosto jasný. Jasně s prýdou, jasně s

0: Posloucháte Hit Radio a nečekal jsem, že se někdy dožiju toho, že budeme v rádiu ráno hrát tohle Hrobars. To jsou dozvuky víkendového klání Maďarů v kopání hrobu. Připomínáme pro vás, kdo jste si nás zapnul až teď, že nejrychlejší Maďar se vykopal hrob za 81 minut. Hele, bravo, gratulujeme. Nicméně, když se vrátíme k té dnešní snídani, děkujeme, že jste to s náma vydrželi. A připomínáme, že v 7.10 jsme měli prvního výherce, který v soutěži Dopak to zvoní, je tam pořád leze, dopak to mluví, dopak to zvoní, vyhrál 5 000 korun.
1: Byl to Roman, určitě se k tomu ještě během dne tady dostaneme, uslyšíte to zpětně. Nicméně zítra máte tu možnost vyhrát si 5 000 korun kdekoliv po České republice, i vy?
0: Tak pokud ještě nejste zaregistrovaní na webu hitradio.cz, tak tam najdete všechny detaily a zítra v 7.10 dalších 5 000 korun pro vás.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
0: Teď už se loučíme, přejeme hezký pondělí.
1: A mějte se krásně, zítra se slyšíme od česti.
0: Těšíme se.
1: Ahoj.
0: Pa.
3: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci v Krajinské ulici mezi křižovatkami ulic Zhořelecká a Zejerova stále probíhají stavební práce, tak počítejte s omezením. No a komplikace máme taky na Liberecku mezi Svijany a Svijanským újezdem. I tady probíhají práce na vozovce a provoz je na místě řízen kyvadlově. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra, celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Vláda dnes bude řešit ceny pohonných hmot. Podle premiéra Andreje Babiše to vypadá, že rafinérie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snížení spotřební daně na naftu a benzín ale jeho kabinet navrhovat nebude. Umění ve veřejném prostoru Liberce čeká další změna. Morový sloup od sochaře Jiřího Seiferta se dnes stěhuje od historické radnice. V Liberci je dílo od loňského srpna, kdy se do města vrátilo po 56 letech. Kde přesně bude nově stát, ví mluvčí radnice Jana Kodymová.
2: Pískovcový objekt převezeme do prostor paláce Líbik, kde bude umístěna venku před vstupem do prostoru nádvoří vlevo od vchodu do hlavní budovy paláce. Sochu má Liberec zapůjčenou na 20 let z Galerie výtvarného umění CHEP.
1: Nový umělecký objekt se dočká slavnostního odhalení 21. září. Česko pomáhá Syřanům obnovit přístup k pitné vodě. Ani rok a půl po válce ho totiž tamní obyvatelé stále nemají. Vodovodní síť je na mnoha místech zničená a domácnosti jsou odkázané na soukromé rozvozy. Česko tak nyní pomáhá s obnovou infrastruktury ve východní Ghůtě. V podještěckém derby včera zvítězili fotbalisté Liberce. Slovan porazil Jablonec 2-1. Všechny góly padly až po změně stran. Jablonec v nejvyšší soutěži po třetí za sebou nezvítězil, z toho po druhé prohrál a je sedmý. K dobru má jedno odložené utkání. Slovan se v tabulce posunul na druhou příčku. Na severu Čech měříme 10 až 15 stupňů. Dneska bude převládat oblačnost, na horách se může objevit i přehánka. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 21 stupni.
0: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný pondělí, krásný dopoledne. Od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. Čau, čau. Tak jak jste si užili víkend? No, já doufám, že jste odpočatí a ready na to rozjet si další pracovní týden, který jsme odstartovali tady na Hit Radio Kontakt hezky ve stylu s novou soutěží Kdo pak to zvoní. Za chvilku si k tomu řekneme víc, nejdřív ale Pink a její So What. Jdeme na to.

Imagine Dragons a Enemy. Takhle zní úvod dnešního dopoledního rozjezdu. Kamarádi, krásný pondělí. Start nového pracovního týdne je tu. Pojďme ale tak trochu zpátky do víkendu, konkrétně do neděle, kdy v Jablonci proběhlo fotbalový podještěcký derby. Slovan proti Jablonci, kdo jste byli, určitě jste si užili tu nejlepší severočeskou atmošku. No a pro ty, kdo jste na fotbal třeba nestihli dorazit, jak to dopadlo? No, Jabloneckou Střelnici nakonec ovládl Slovan, který tady vyhrál 2-1 a bere teda taky tři důležitý body, který nás v průběžném pořadí posunuli na druhou příčku tabulky. Takže gratulace od nás putuje klukům ze Slovanu a k vám už zase putují další skvělý hity. Alex Warren a Ordinary, to pro vás mám právě teď.

0: něco na zvolnění tempa a sklidnění tepovky. Tohle byl Tom Odell a Another Love na Hit Radio Kontakt. Za chvilku 9:30 a my zůstáváme u nás na severu. Kdo má rád český kriminální seriál Docent, tak by teď měl zbystřit, protože nejen, že byl včera uveden první díl třetí série, ale pro nás to má ještě jinou váhu. Natáčelo se totiž i u nás na Liberecku a Jablonecku, takže Ivan Trojan, Tereza Ramba, Ondřej Vetký nebo Marek Taclík, tyhle všechny legendy brzo uvidíte na televizních obrazovkách v našem prostředí, který velmi dobře znáte. Jednu z těch hlavnějších rolí si střihne třeba i hudební klub Bunkr, který si určitě ještě budete pamatovat z dob vaší puberty, nebo možná si ho pamatujete i čerstvě, že jste tam byli nedávno, kdo ví. Takže jestli chcete vidět Severček zářit v český kriminálce, sledujte Docenta a my jedeme dál. Za chvilku už Alexandra Sten nebo DJO.
1: Jak se mění Stráž nad Nisou a kam bude obec směřovat v dalších letech? To jsme probrali se starostou Stráže Lukášem Benešem. Řeč byla o nejdůležitějších projektech, o tom, co se v obci podařilo, kde jsou ještě rezervy i o tom, jakou roli může Stráž nad Nisou hrát v rámci celého Liberecka. Náš rozhovor si na Hit Radio Kontakt můžete poslechnout už zítra.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Maxi. V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
7: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW CarTech Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.cartechgroup.com. CarTech Liberec.
8: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
9: Vinylovou? A bude sama hrát?
8: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
10: Experto Family. Od V podlahy.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
14: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
15: Ty v Bauhausu nevedeme.
14: A Auschus našel byste?
15: To vás zklamu, bohužel.
14: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
15: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
16: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
17: Bauhaus, když se to má podařit.
18: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od 1 roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
19: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
20: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
19: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
3: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Mr. Saxo Beat, nestárnoucí hit, který jsme za váma poslali do práce, domů i na cesty. A nejen, že za váma posíláme skvělou muziku, ale taky k vám vyrážíme s penězma.
1: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Přesně tak. Kdo pak to zvoní? Soutěž, která dneska odstartovala. Máme za sebou první soutěžní den. Vyrazili jsme s pěti tácama za Romanem a hned na první dobrou se zadařilo. Roman byl připraven, takže nebyl překvapen. Otevřel nám prakticky okamžitě, takže v tuhle chvíli už má v peněžence pět táců navíc. Zítra ale do terénu vyrážíme zas a můžete to být právě vy, u koho budeme 7-10 stát za dveřmi. To se klidně může stát. Pokud se zaregistrujete do soutěže na našich webovkách, tak si představte, jak dokonalý ráno by to bylo. A co byste si koupili? Jako první napadá vás takhle z fleku něco? No, já klidně vsadím boty na to, že máte nějaký plán, jak utratit peníze. Ze všeho nejdřív je ale potřeba právě ta registrace. Na tom to všechno stojí, jo. Tak jestli ještě nemáte, utíkejte na naše webovky, kde najdete i všechny podrobnosti. hitradiokontakt.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Nice to meet you a Miles Smith. I takhle dobře může znít pondělí, když ladíte Hit Radio Kontakt. My za váma i dneska posíláme jenom ty nejlepší a nejvybranější hity, to abyste měli to pondělí aspoň o malej chloupek hezčí, protože přece jenom, kde je dobrá muzika, tam je dobrá nálada, takže jestli máte trochu pondělní depku z toho, že je víkend za náma, dejte si nás pěkně na hlas, protože tohle bude váš nejlepší lék. Najednou je to nějak lepší, že? Z Green Day je totiž vždycky všechno lepší. Tak ty posílám už za chvilku a k tomu přidám taky Faithless a Bebe Rexu. New Religion, další dokonalej song. Takhle budou znít následující minuty, tak zůstaňte s náma.
1: Se zapojením do plánování a rozvoje města pomáhá lidem v Liberci místní agenda 21. Jak mohou díky ní Liberčané ovlivnit dění ve svém městě? A co už se díky zapojení obyvatel podařilo? O tom jsme se bavili s předsedou Komise pro místní agendu 21 Lukášem Hájkem. Náš rozhovor uslyšíte na Hitrádiu Kontakt v pondělí.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
4: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
5: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
4: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
5: To nejlepší z regionu.
4: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
6: Autonašrot.cz.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776-823-833.
7: Autonašrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776-823-833.
8: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
9: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
10: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
11: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
19: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
20: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes. Pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
21: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
22: Hit Radio Kontakt.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: hodinkách už je desítka, pojďme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Libereckou v Hejnicích, v Klášterní ulici stále probíhají práce na silnici, tak počítejte s omezením. No a komplikace máme taky na Jablonecku v Tanvaldu, v Palackého ulici, i tady se pracuje na vozovce a v místě je omezení. Tak bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, UniCredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Stavba dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou začala. Nový uzel vznikne na místě bývalé tržnice, která v posledních letech sloužila jako parkoviště. Terminál propojí městskou hromadnou dopravu s regionálními i dálkovými autobusy a také s železnicí. Do budoucna se počítá i s příjezdem tramvaje z Liberce. Její prodloužení z Tyršových sadů připravuje Liberecký dopravní podnik. Ženy a muži stále nemají na českém pracovním trhu úplně stejné podmínky. Přestože se situace postupně mění, rozdíly mezi nimi přetrvávají. Například ženy mají medián mzdy zhruba o 14% nižší. Proč tomu tak je, řekne Gabriela Hansliková z personální agentury.
10: Neznamená to ovšem, že každá žena dostává za stejnou práci automaticky méně. Do toho celkového rozdílu se počítá také to, že ženy častěji pracují v hůře placených oborech nebo využívají kratší úvazky a také se dostávají méně často na nejvyšší manažerské pozice.
9: Typickým příkladem výrazně mužského oboru zůstává IT, kde muži tvořili téměř 93% všech zaměstnaných. Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu vyjádřil na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli. Bílí tygři se ve druhém zápase letošního ročníku Ligy mistrů utkali se Salzburkem. Rakouský celek se dostal do vedení po brance v úvodní třetině. Šelmy se dlouho v utkání drželi, ale v posledních minutách domácí navýšili svůj náskok a vítězství pak jen spečetili trefou do prázdné branky. A Liberec tak porazili 3-0. V Liberci máme 15 stupňů, ve Frýdlantu je 17 a v Děčíně měříte 12. Dneska bude na severu Čech většinou oblačno, k večeru se pak bude oblačnost protrhávat. Maximální teploty dneska mezi 18 až 21 stupni.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Jdeme si rozjet 10. dopolední, Sylvie Válková stále s vámi a můžu rovnou říct, že i naše druhá společná hodina bude nabitá. Před námi je tradiční pondělní Dořekni to, ve kterém se tak trochu vydáme do budoucnosti. Těším se na to, tak klidně už pomalu nažavte telefony a volumé dávejte stop pro doprava, protože na scénu jdou činasky z první signální. Fajn dopo!

Benson Boone a Beautiful Things. Nádhera, to je přesně ten typ songu, který při dnešku potřebujeme slyšet. Kamarádi, krásný pondělí. Na hodinkách 14 minut po desátý, za chvilku si otevíráme pondělní Dořekni to. Předtím ale jedna malá otázka. Jak si představujete, že bude svět vypadat za 100 let? V roce 2126. To je právě to, co bude předmětem dnešního Dořekni to, takže čeká nás menší skok a mě bude zajímat úplně první věc, která by vám proběhla hlavou, kdybyste se nějak takhle do budoucnosti dostali. Na Instači je tohle teď totiž docela dost řešený téma, způsobil to jeden příspěvek, pod kterým už je tisícovka komentářů a jeden je lepší než druhý. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne tady u nás v éteru, za chvilku si k tomu řekneme víc. Do té doby ale další skvělá muzika. Tady je Shabuziho Bar Song, tak pojďme rovnou na to. Krásný dopoledne.

0: My Bones a Ray Dalton zní éterem Hit Rádia Kontakt. Na hodinkách 10.25 otevíráme pondělní Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Rádiu Kontakt.
0: Hra, ve který já načnu větu a vy ji můžete doříct podle sebe. Takhle my spolu každý pondělí a pátek vysíláme a fakt jsem zvědavá, jak to dořeknete dneska. Já jsem vás už tak trochu naladila na to, že spolu půjdeme do budoucnosti, konkrétně do roku 2126. A zajímají mě vaše první myšlenky, kdybyste se do tohle roku dostali. Takže dnešní téma zní, kdyby mě rozmrazili v roce 2126, první věc, na kterou bych se zeptal, je, a já vykopnu, jaký je týden v Lidlu. To je právě jeden z komentářů pod instagramovým příspěvkem, který mě neskutečně pobavil. A teď už se těším, jak to dořeknete vy na našem WhatsAppu. Tak dejte vědět, za chvilku na to mrkneme.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
4: Dny pro dobrovolnictví v Libereckém kraji proběhnou v pátek a v sobotu 11. a 12. září. Pokud máte někdy chuť udělat něco dobrého, ale nevíte přesně co a pro koho, přijďte do Libereckého paláce Líbik, kde se dozvíte, že dobrovolnictví má spoustu podob a každý si může vybrat tu svou a zapojit se. Více ve středečním rozhovoru na Hit Radio Kontakt.
5: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
6: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
7: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
16: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
17: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
18: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
20: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
21: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
22: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
21: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
23: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
24: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
1: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
26: Radio. Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Rokáčův solitér právě teď za námi a my se vracíme k našemu dnešnímu Dořekni to.
1: Všude, kam se
2: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Kdyby mě rozmrazili v roce 2126, první věc, na kterou se zeptám, je, kolik teď stojí pivo. To píše Martin. Ano, některé priority se ani za 100 let nezmění, tomu bych klidně věřila. Martine, díky. Dál, zpráva od Petra. Kdyby mě rozmrazili v roce 2126, první věc, na kterou se zeptám, je, jestli už se konečně Čechům podařilo vyhrát mistrovství světa ve fotbale. Tak Petře, to si myslím, že je dost optimistická vidina. Podle mě by bylo potřeba cestovat ještě mnohem dál, než jen 100 let do budoucnosti. Další skvělou zprávu potom píše Katka. Kdyby mě rozmrazili v roce 2126, první věc, na kterou se zeptám, je, jaký máte teď model iPhoneu. Tak to už bude něco jako iPhone 87 Pro Max Ultra Galaxy. A samozřejmě stále bez sluchátek v balení, na to bych si klidně vsadila. Geniální, skvělý zprávy jste mi napsali, dořekli jste to fantasticky, tak moc díky za to. A teď už zase trochu popojedem, před námi Cranberries a megahit Zombie.
2: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.

0: záležitost If I Were a Boy od Beyoncé. Za chvilku už 10:45 a naše Denisa Mečířová pro vás má v tuhle chvíli rozhovor, tentokrát na téma Agenda 21. Co to je a k čemu slouží, to se dozvíte právě teď, tak předávám slovo.
1: Místní Agenda 21 v Liberci pomáhá zapojovat obyvatele do plánování a rozvoje města. O tom, jak můžeme ovlivnit podobu svého okolí a jaké projekty už díky nápadům obyvatel vznikly, si budeme povídat s předsedou Komise pro místní agendu 21 Lukášem Hajkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane Hajku, na úvod vysvětleme posluchačům, co znamená místní agenda 21, co je jejím cílem a jak konkrétně funguje v Liberci.
2: Místní agenda 21 je nástroj udržitelného rozvoje, ale hned se přiznám, že ten název nemám moc rád a používám ho co nejméně, ale je celosvětově uznávaný, takže z toho důvodu ho používám i ve městě, ale úplně jednoduše. My víme, že když chceme město posouvat kupředu, rozvíjet ho, tak nejlepší způsob je přitom vyslechnout veřejnost a zapojovat je do toho dění. A to vlastně dělá místní agenda 21. Takže pro lidi vytváříme prostor na to, aby nám mohli říct, co si ve městě nejvíc přejí, co je nejvíc trápí.
1: Když se ohlédnete za projekty, které v Liberci vznikly díky zapojení veřejnosti, který vám osobně udělal největší radost a proč?
2: Mě nejvíce baví asi ty malé věci, které se v tom městě odehrávají, ale mají obrovský dopad na to, jak žijeme v Liberci. Třeba před několika měsíci se nám ozvali místní z několika míst po Liberci a řekali, je skvělé, že tady máme dětské hřiště, je skvělé, že tady máme pískoviště, ale typicky v těch parných letních dnech, kde tam svítí sluníčko naplno, tak my tam s tím dítem vůbec nemůžeme být. Za několik desítek tisíc jsme začali zastíňovat ta dětská hřiště. Příkladem je třeba Františkov a tamnější sídliště, kde je taková plachta přímo nad oním pískovištěm a to pískoviště tak může sloužit i během těch letních dnů, které jsme zažili v letošním roce. Takže to je příklad toho, jak vlastně s málem můžete udělat poměrně velkou muziku a slouží to lidem skvěle.
1: Je třeba i nějaký projekt, u kterého jste si na začátku říkali, uvidíme, co to přinese, ale nakonec změnil svoje okolí mnohem víc, než jste čekali.
2: Zmínil bych tady třeba ty místní komise, když už jsem se jich vlastně dotkl. Před 2 lety jsem stál u iniciativy založení místních komisí, což jsou ty skupiny sousedů v jednotlivých čtvrtích. Vytvořili jsme pravidla pro jejich fungování, dali jsme jim 2 miliony na konání různých komunitních akcí každý rok napříč městem. A nyní máme 200 lidí, kteří se aktivně podílí na tom komunitním životě v jednotlivých čtvrtích. Já jsem na začátku tušil, že to bude pozitivní věc pro dobro města, ale nenapadlo mě, že to doroste až do takových rozměrů, protože třeba jenom letos vidím, že těch komunitních, kulturních, společenských akcí tak jsou desítky a jsem si naprosto jistý, že kdybychom to zkoušeli dělat z radnice, nějak centrálně, úředníci, politici, tak to nikdy nebude mít takovou kvantitu, ale ani kvalitu a dopad na to místo, jako když to dělají sami lidé. Takže třeba ten systém místních komisí si myslím, že v tomhle tom je velmi přínosný.
1: Kdybyste měl Liberečanům dát radu, jak se můžou aktivně zapojit do toho, aby jejich město bylo příjemnějším místem k životu, jak by zněla?
2: Těch nástrojů tady máme několik, je to třeba participativní rozpočet, zmínil jsem ony místní komise. Jsou to ale různá veřejná projednání, když chceme třeba změnit systém parkování třeba v nějakém území, tak ta veřejná projednání děláme s místními.
1: A co byste vzkázal lidem, kteří mají třeba pocit, že jejich hlas ve městě stejně nic nezmění?
2: Není to pravda.
1: Tolik Lukáš Hájek z místní agendy 21. Díky za rozhovor a nashledanou.
2: Já děkuju, mějte se hezky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: Burgermaniaci pozor!
14: Burger Street Festival je zpět.
15: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
14: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
19: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
20: Ty v Bauhausu nevedeme.
19: A Auschus našel byste?
20: To vás zklamu, bohužel.
19: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
20: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
21: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
22: se to má podařit. Nákupy v online shop.cz.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
22: www.onlineshop.cz.
24: Klikni!
25: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
24: tak Mironet.
26: Klikni dvakrát.
27: Hit Radio Kontakt.
28: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: hodinkách máme skoro 11 a to znamená, že jdeme mrknout na severočeský silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku, na trase z Nového Boru na Zákupy u Svojkova je z důvodu nestabilního svahu stále omezení provozu. Tak jestli tudy pojedete, myslete na to. No a s komplikacemi počítejte taky v Nové ulici v Liberci, tady probíhají práce na silnici a aktuálně tudy neprojedeme. Tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Autokoutek. Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Liberecká výšina.
6: Jedinečné romantické prostředí, jako stvořené pro váš vysněný svatební den.
5: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
6: Zkrátka vše na míru, včetně obřadu, pro vaši nádhernou svatbu.
5: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
7: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Policisté během letních prázdnin kontrolovali, jestli mládež nepopíjí alkohol. Policisté v Libereckém kraji se o prázdninách opakovaně zapojili do celorepublikového bezpečnostního opatření ADAM, tedy alkohol, drogy a mládež. Zkontrolovali skoro 1000 osob. Požití alkoholu zjistili u 59 osob ve věku od 15 do 18 let. Liberec znovu odložil dokončení opravy okolí přehrady, už po třetí. Může za to staleté dno náhonu. Pod promenádní cestou totiž vede starý nefunkční náhon a po odkrytí se zjistilo, že nemá všude dno a staticky je nestabilní. Dno náhonu se tak musí na několika místech vybetonovat. Město teď uvádí, že promenáda bude přístupná nejdříve koncem října. Českým autoservisům chybí odborníci na elektromobily. Absolventi středních a vyšších odborných škol často nestačí pokrýt potřebu. Autoservisy proto na výuce spolupracují se samotnými školami. Kromě praxe nabízejí po škole i zaměstnání. Odborníci v oboru ale chybí i ve školách, informuje o tom Česká televize. Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka porazila v New Yorku Ukrajinku Martu Kostiukovou ve třech setech. V boji o semifinále vyzve světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 13 až 17 stupni. Odpoledne nabídne převážně oblačno a nejvyšší teploty mezi 18 až 21 stupni. K večeru by pak mělo mraků ubývat.
8: Hit Radio Kontakt.
0: A pondělní dopoledne pokračuje. Silvie Válková stále u mikrofonu a rovnou k vám posílám Krištofy. Tady to je.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak léť, cestu znáš na

Stars a Locked Out of Heaven. Takhle skvěle my vám i dneska hrajeme. Přece jenom začátek nového pracovního týdne si zaslouží jenom ty nejlepší hity. No a k tomu spolu pojďme mrknout taky do Višňoví. Kamarádi, byli jste někdy ve Višňové na Frýdlantsku? No a jestli ne, tak byste to určitě měli napravit, protože to je vítěz libereckého kola Vesnice roku a teď dokonce bojuje i v celostátním kole. Podpořit naší severočeskou vesnici můžete i vy, veřejnost hlasuje taky, tak na to stopro mrkněte. No a rozhodně můžu doporučit si sem zajet, zastávku si taky můžete udělat v nedalekém Frýdlantu, vyrazit třeba na frýdlantský zámek, no za mě dokonalý plán na výlet s rodinkou. To je tip od nás a teď už jedeme dál. Před námi White Flag od Dido.

0: Owl City a Fireflies, neboli Světlušky. To je zrovna jeden z mála hmyzounů, který mi nevadí. Co mi ale vadí jakože hodně, tak to jsou pavouci. A chci jenom říct, že soucítím s vámi všemi arachnofobiky, protože nám začíná takovýto nešťastný období, kdy je nějaká ta strážka s pavoukem prakticky nevyhnutelná. Pokoutníci domácí, takový ty hnusný, velký, chlupatý obludy se začínají stahovat do teplejších míst, jako třeba váš obývák, protože už jim začíná být zima. A hlavně taky vylejzaj, aby se rozmnožili, no. Takže už si klidně pomalu vytáhněte vaše plamenomety z komůrek, budou se hodit.
1: Jak se mění stráž nad Nisou a kam bude obec směřovat v dalších letech? To jsme probrali se starostou stráže Lukášem Benešem. Řeč byla o nejdůležitějších projektech, o tom, co se v obci podařilo, kde jsou ještě rezervy i o tom, jakou roli může stráž nad Nisou hrát v rámci celého Liberecka. Náš rozhovor si na Hitrádiu Kontakt můžete poslechnout už zítra.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
8: Co hledáš? Trůn pro královnu?
7: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
8: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
7: To je jak sen. Kdeže to je?
8: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
9: Liberecká výšina. Jedinečné prostředí v srdci přírody pro váš relax a uvolnění. Privátní wellness s výřivkou, parní a suchá sauna, masáže. Zkrátka vše pro pohodové chvíle s těmi, které máte rádi. Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: Bydlet o úroveň výš?
14: Můžete i vy.
13: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
14: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
13: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
14: Rezidence Level 21.cz.
15: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
16: Slyším, Datart nákupy?
15: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Aneta Langerová a Srdco tepec na Hit Radio Kontakt. I to nám skvěle doplnilo ten dnešní dopolední pondělní playlist. My vám dneska krajeme záda s tím nejlepším plejákem na severu Čech a co taky můžu slíbit, že i večer to tady bude nabitý. Po 6. hodině totiž tradičně startuje večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia, takže určitě nalaďte Hit Radio Kontakt i večer. No a my si tady spolu i teď dáme takovou malou ochutnávku z večerního speciálu. Tak co pro vás mám? Dneska jsem vybrala megahit od Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany. Song, který se nechal inspirovat stejnojmenným filmem s Audrey Hepburn, to je velká filmová klasika. Co je ale zajímavý, že tenhle hit kapela vydala už v roce 93, ale dva roky si ho v podstatě nikdo nevšimnul, jo? V rádiích totálně propad, nikdo ho pořádně neznal. Ale o dva roky později podepsala kapela smlouvu s novým vydavatelstvím Home a najednou bum, byl z toho mega hit. No jo, na ty nejlepší věci se někdy prostě vyplatí si počkat a tohle je jasný důkaz. Deep Blue Something posílám za váma a víc podobných hitů dneska po šestý.

0: Radio Kontakt. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: a Sound of Silence, hit, se kterým uzavíráme dnešní dopolední rozjezd. To ale rozhodně neznamená, že dál tady bude už jen ticho. Ne, ne, ne, naopak. Playlist jde dál a za chvilku už po 12. hodině tady startují vaše oblíbené srdcovky, pět skvělých hitů, který jsme milovali tenkrát a milujeme je i dnes. No a k tomu samozřejmě jedna srdcovka podle vás, srdcovka na přání, tak klidně už přemýšlejte, co by vám dneska dělalo radost. A to je ode mě všechno. Já se loučím, tak se mějte krásně, zvládněte i tu druhou půlku pondělka a slyšíme se zase zítra v 9. Čau.
1: Autokoutek. Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci Skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
12: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
13: Bauhaus, když se to má podařit.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Co to zas po pájsku je za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
18: Vinylovou? A bude sama hrát?
17: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
19: Experto Family. Od V podlahy.
6: Chytří si to spočítali už dávno. Volkswagen Golf. Auto, co nikdy nebylo experiment. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 6890 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Kontakt.
9: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Jablonci nad Nisou v ulici Na Vršku se porouchaly semafory a jsou mimo provoz. Počítejte tam se silným provozem a projíždějte radši opatrně. A ve Stráži pod Ralskem probíhají v ulici Mimoňská práce na inženýrských sítích a silnice je tady uzavřená. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Chytří si to spočítali. Tyron, největší Volkswagen, teď dostupný také na výhodný paušál. V Autonord vám stačí 10 690 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.

0: mám stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejnižší výdělek od ledna poroste. Vláda schválila jeho zvýšení pro příští a přes příští rok o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Na programu měla také nařízení, podle kterého má v příštích 5 letech pokračovat střídání času. Další detaily přineseme. Ze začátkem školního roku významně narůstá počet nehod u škol a školek. Potvrzují to statistiky portálu nehod. Jak si pak poradit ze situací, kdy nemáte pojízdné auto, ale potřebujete své děti dopravit či vyzvednout ze školy, popíše Adéla Janu, mluvčí České podnikatelské pojišťovny.
11: Když auto nečekaně skončí v servisu, lidé často musí řešit nejen samotnou opravu, ale také to, jak se po dobu několika dní obejdou bez něj. V ČPP jsme proto přišli s novým připojištěním nákladu na náhradní dopravu. Klient v případě opravy dostane za každý den částku 300 nebo 600 korun podle sjednané varianty. Částku může využít například na veřejnou dopravu, taxi nebo sdílené auto. Účtenky za náhradní dopravu přitom klient pojišťovně dokládat vůbec nemusí.
10: Nejčastěji se bourá kolem 15. hodiny. No a česká fotbalová repre bude hrát domácí zápasy v červených trikotech. Venkovní sada bude bílá. Národní mužstvo představilo nové dresy od společnosti Adidas, která po 33 letech nahradila Pumu.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
12: Odpoledne nás na severu Čech čeká převážně oblačno, k večeru by pak mělo mraků ubývat. Teploty budou dneska stoupat maximálně na 18 až 21 stupňů.

12 hodin, 2 minuty, přeju nádherný den, nádherné pondělí. Jo, dneska je ten den, kdy si tady na Hit Radio, jak já říkám, beztrestně sáhneme do rozkroku a řekneme juhu, protože dneska je 7.9. a je to přesně 30 let ode dne, kdy Michael Jackson spustil davové šílenství v Česku. Právě u nás, v srdci Evropy, v České republice, začal své světové turné History World Tour. Odehrál přesně 22 hitů a zanechal tady stejně nesmazatelnou stopu jako Neil Armstrong na měsíci. Dnešní srdcovky také budou úplně jasný. Dáme si pouze Michaela Jacksona a dáme si hity, které před 30 lety tady v Praze zazněly. Z těch 22 hitů Beat It byl jako 15. Takže tady už jsme téměř ke konci celého koncertu. Srdcovky!

0: i když někdo zpívá bidet. Michael Jackson, srdcovka s číslem 1. Wow, těším se. Na dnešek jsem se strašně těšil.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Upřímně nemohl jsem se vybrat lepší den vrátit se zpátky do práce, než právě ten dnešní. 7.9.1996 se tady odehrálo opravdu něco, co do dneška nemá obdoby. Byli jste před 30 lety na Jacksonovi v Praze? Jestli ano, tak vám to strašně závidím. Strašně vám to závidím. Tak se ve mně probouzí ta typická česká vlastnost, ale strašně vám to závidím. Ale samozřejmě i přeju, protože to jsou prostě jako zážitky. Ach jo, no mě bylo 10, takže mi tam nikdo nepustil, naši se mnou nešli, ale jako jak říkám, boží, přeju vám to, ale závidím strašně. Michael Jackson byl, je a prostě bude král popu, jo, tady není o čem. To je titul, který mu už nikdo nesebere. Nebo vás napadá někdo teď na první dobrou, kdo by mu ze současných zpěváků mohl konkurovat? Já přemýšlím a fakt jako ne, ani Taylor Swift. Nikdo, prostě. To, co on přinesl do hudebního showbiznisu, to nemá obdoby. Nemá. Zkoušeli jste někdy moonwalk? Jak vám to šlo? Dejte vědět na 777-937-777. Tady je další hit, In the Closet, a to byl třetí hit, který odehrál na koncertě před 30 lety v Praze.

0: Michael Jackson a hit Scream, což je mimochodem hit, kterým otevřel celé své světové turné před 30 lety tady v Praze.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, tady u nás v Česku, v hlavním městě, tak se vybral Michael Jackson, že zahájí své světové turné, které bylo třetí v pořadí. A my jsme byli tedy ta první země, kde to celé odstartoval, což je neuvěřitelný. Díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Rádia 777-937-777. Třeba zrovna k hitu Scream, jo, tak tady mám zprávu. Ahoj Jirko, písem Scream je má oblíbená a má i zajímavý příběh. Patří k nejdražším videoklipům všech dob. Skvělý výběr, zdraví Marila. Jo, to je pravda. Jedna, která díky za ten skvělý výběr, samozřejmě, a ta musela dneska zaznít, když v dnešních srdcovkách hrajeme hity, které právě před 30 lety tady v Česku zazněly. No a zároveň, když jsem koukal, na kolik to vyšlo, tak se to přepočítává teď zhruba na nějakých, já nevím, 11 milionů nebo 7 milionů dolarů, že by to dneska bylo, no, jako nesmysl. Nesmysl. Ano, ale prostě doporučuju. Podívejte se na videoklip hitu Scream, je tam samozřejmě i s Janet Jackson a zkuste se vžít do toho, že jsou to 90. léta a to, co se tam odehraje, to je prostě Hollywood. Takže chápu, že to stálo raketu, ale stálo to za to. No a když jsme u těch raket, tak tohle taky. Hit, který vyletěl do vesmíru. Smooth Criminal. Fantastická záležitost. Tenhle ten videoklip já zbožňuju. A tohle je píseň, která byla odehraná na koncertě jako číslo 6. Tak tady je Michael Jackson, Smooth Criminal. As I get my

0: nás dokáže vytáhnout ty emoce. Michael Jackson, You're Not Alone, ve 12 hodin a 25 minut jako pátá poslední srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dnešní srdcovky byly opravdu výjimečné, zavzpomínali jsme na dobu v roce 1996, kdy v Praze tak stála na Letný 11 metrů cca vysoká socha Michaela Jacksona, protože právě Michael Jackson tady odstartoval své světové turné. Já děkuju za všechny zprávy, opět, které jste posílali na 777-937-777. Našel jsem tady zprávu od Lenky, která psala: já jsem tam byla. Byla jsem tam, je mi 55 a nikdy na to nezapomenu. Dodnes si vybavím tu husí kůže po těle a to, jak mi vytryskly slzy, když se poprvé objevil na pódiu. Byla jsem už dospělá a brečela jsem stejně jako všechny ty puberťačky kolem mě. Chápu a upřímně věřím, že tenkrát jste jako určitě nebyla sama slzavý údolí kolem a možná, že nějaká slzička ukápla i teď u balady You're Not Alone, protože prostě, jak jsem říkal, já nevím, čím to je. Možná je to tím hlasem, nebo je to tím jeho projevem, jak tomu věřil, jak to do toho dokázal, do toho svého zpěvu prodat, že dokáže i z nás ty emoce takhle vytáhnout. No, dneska mezi 18. a 20. na Hit Rádiu 90. pro vás máme ještě jedno velké překvapení, protože od 18. do 20. máme pro vás nachystaný kompletně celý dvouhodinový koncert tady z Prahy, který se odehrál v roce 1996, takže vás dokážeme vzít o 30 let zpátky, takže dneska mezi 18. a 20. laďte Hit Rádio 90. Věřím, že to bude dvouhodinovka, kterou si naši kolegové za mixážním pultem strašně užijou. Srdcovky jsou pro dnešek u konce. Ještě nás samozřejmě čeká srdcovka na přání. To je jako o tom žádná, ta tady je. Jestli to bude Michael, to už nechám na vás. Jestli chcete slyšet něco jiného, to taky nechám na vás. 777-937-777. Pište mi, co byste chtěli slyšet jako srdcovku na přání. Už za chvíli na Hit Rádiu.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
9: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Burgermaniaci pozor!
13: Burger Street Festival je zpět.
14: Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko.
13: Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
15: Co to zas Popajsku je za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Sportfilm, festivalové ozvěny v České Lípě. České Lípě. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 10. září v České Lípě. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
19: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
20: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
19: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
20: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
19: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.

0: Na Hit Radio Coldplay a Burna Boy. Je 12 hodin 630 minut, posloucháte Hit Radio a před námi poslední srdcovka. Srdcovka na vaše přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na WhatsAppu 777-97-777 je to jedna zpráva za druhou a Petr píše: Ahoj Jirko, jsem rád, že jsi zpátky a určitě pochopíš, proč si přeju srdcovku od Jojo Band. Nikdy jsem nebyl jejich skalní fanoušek, ale už od dětství si pamatuju písničku Jedeme do Afriky. Je mi 42, mám dvě děti a stejnou písničku si s dětma zpíváme na výletech, na kolech, v autě a vždy, když máme dobrou náladu. A tak se mi nějak sevřel žaludek a udělalo se mi smutno, když jsem se dočetl, že Richard Tesařík v 80 letech odešel. Tak jestli by si mohl zahrát pro mě a mé děti a pro všechny, kdo mají rádi Jojo Band, Jedeme do Afriky, udělal bys nám velkou radost. A že zdravíme tam nahoru. Tak samozřejmě. Srdcovka na přání. 80 let, hele, na rovinu. To je super věc. To je jako dobrý. Jež my bychom se dožili 80 let. Tak zdravíme do hudebního nebe a jedeme do Afriky. Jojo Band na Hit Radio.

0: Anderson na Hit Radio s hitem Alibi, Alibi. No, občas každý z nás nějaký alibi potřebujeme. Je vždycky důležitý mít kolem sebe správné lidi a správné kamarády, kteří nám alibi zařídí. Já teda se musím pochlubit, že jsem dostal propustku od dvou dětí z domova. Nepotřeboval jsem žádný alibi, takže pánové, občas se zázraky dějí a občas se dokážeme jako utrhnout. Dámy, pro vás to neplatí, vy se jako nedokážete v žádném případě utrhnout od rodiny. Pro vás nic takového bohužel neplatí, ale byl jsem včera na koncertě Johnnyho Deppa. Alice Cooper, Joe Perry a Johnny Depp. A musím říct, že teda vidět kapitána Jacka Sparrowa na vlastní oči, to bylo jako neuvěřitelný. A bylo to tak skvělý, že teď dáváme dohromady i video ze včerejška, co jsem tam jako natočil, jako totální amík, myslím jako amatér. A brzy to dáme taky i na sociální síti Hit Radia. Takže pokud vás to zajímá, sledujte sociální síti Hit Radia, můžete se podívat i ke mně na sociální sítě, dáme tam video, dáme tam fotky a bylo to teda jako skvělý. Musím říct, že to fakt bylo super. Takže pokud náhodou někdy uvidíte, že se Johnny Depp bude znovu vracet sem k nám, udělejte si volno, zkuste si to nějak doma zařídit, anebo si jenom sežijte dobré alibi a vyražte. Stojíte za to. Za chviličku Eva Farna a Mirai, si ten vzpomeneš si a nebude chybět ani Shakira a možná stihneme i Chumba Wumbu.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
4: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
5: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
6: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
5: To nejlepší z regionu.
6: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
7: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
4: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Yeah! Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
5: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
6: Do vinotéky Vínohruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
5: Ve vinotéce Vínohruška, v Liberci a Jablonci.
7: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
8: Ty v Bauhausu nevedeme.
7: A Auschwitz našel byste?
8: To vás zklamu, bohužel.
7: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
8: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
9: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
10: se to má podařit. Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Liberecku mezi Sedlejovicemi a Vrchovinou se ode dneška pracuje na vozovce a silnice tady bude až do středy uzavřená, tak s tím počítejte. A připomínám, že v Jablonci v ulici Na Vršku nefungují semafory, počítejte se silnějším provozem a opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Do konce roku si musí vyměnit řidičák zhruba 243 tisíc řidičů. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu je možné žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity. Popisuje mluvčí rezortu František Jemelka.
9: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
8: Řidičský průkaz je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Kvůli konci platnosti je výměna standardně zdarma. Začalo přihlašování do druhého ročníku mise Zero G. Vybraní žáci opět zažijí stav ve stíže ve speciálně upraveném letadle. Školáci ve věku od 13 do 18 let se mohou registrovat do 5. října. Uchazeč následně čeká několika měsíční výběrové řízení. No a naše basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států amerických zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na play-off. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Stavba dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou začala. Terminál propojí městskou hromadnou dopravu s regionálními i dálkovými autobusy a také s železnicí. Do budoucna se počítá i s prodloužením tramvaje z Liberce. V okolí terminálu vznikne také náplavka u Lužické Nisy. Do zkušebního provozu by terminál měl vstoupit v září 2028.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Odpolední teploty se na severu Čech pohybují mezi 16 až 20 stupni. Čeká nás převážně oblačno, během odpoledne by ale mraků mělo postupně ubývat.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: Jedna hodina odpoledne, dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili takhle v pondělí, popolední pauze ještě o něco později. To bude návrat do práce, co? Příjemně najezený. To je nádhera. Škoda, že si člověk nemůže jenom tak jako dát malýho krátkýho šlofíčka. Na druhou stranu, díky Hit Rádiu, tak si můžete vzít třeba i jeden, možná dva dny neplaceného volna, protože my každý den rozdáváme ve snídaní šampionů 5 000 korun v naší velké hře, kdo pak to zvoní. A 5 000 korun je minimální částka. Zítra o ní budeme hrát, dohromady vám rozdáváme 100 000 a ten poslední zářijový pátek to bude až 50 tisíc na ruku. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a my pokračujeme dál. Na Hit Radio ty nejlepší hity na pondělní odpoledne. Já jsem Jirka Pelnář a tohle je Miles Smith.

Tina a Rytmus s hitem Příběh, tady u nás na Hitrádiu. Jo, Příběh. Další luxusní Příběh píše naše wimbledonská šampionka Linda Nosková. Sledujete tenis? Jestli ne, tak vůbec nevadí, to je v pořádku. Ale pokud ano, tak určitě víte, že Lindu čeká další extrémně náročný zápasové kariéry. Linda Nosková se v noci totiž dokázala v uvozovkách řečeno prostřílet do čtvrtfinále dalšího Grand Slamu, US Open. Teď ale tedy čeká mašina, kterou na tomhle turnaji 2 roky nikdo nezastavil a jde si pro svůj zlatý hattrick. Světová jednička Arina Sabalenka. To znamená, že když se to podaří, tak Linda buď zase připíše dějiny, anebo se tak trošku jakože rozbije o běloruskou zeď, což je vlastně dost trefný přirovnání, protože odvracet dělat tyhle holky, to je asi jako chytat cihly v letu. Tak věříme, že uvidíme senzaci roku místo rychlé demolice a budeme držet palce. Linda bude po třetí v kariéře hrát proti Arině. Zatím se jí to nepodařilo jí porazit, tak ale všechno je poprvé. Tak posíláme i hit The First Time. Poprvé, Damiano David.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

0: Jedna narozeninová na Hit Radio Flipside Happy Birthday. Jestli máte dneska narozeniny, tak my vám samozřejmě přejeme všechno nej, o tom žádná. Ale zároveň si říkám, že jste si nemohli vybrat lepší den pro oslavu narozenin. Nejde o to, že je pondělí, jo, to vůbec, ale že je světový den salámu. To mě baví dost. Jinými slovy, dneska můžete, co můžete, dneska musíte mít všechno a všechny, jak se říká, na salámu. Jo? Nenechte se nikým a ničím rozhodit a platí to pro nás, pro všechny. I když narozeniny dneska nemáme, je světový den salámu, takže mějte prostě dneska všechno na salámu. Buďte úplně v klidu. Jo? Nervy tím pádem můžeme udržet na úzdě. Pohoda, ono to taky budete potřebovat zhruba tak za hodinku a půl, dvě hodinky, až nám začne i nějaká dopravní špička. Tak říkám si, když teda máme mít dneska všechno na salámu, chtělo by to i nějaký výjimečný hit. Ještě takhle odpoledne, tak co bychom si mohli dát? Co tohle? Ten Sharp, you. Já to úplně vidím. Normálně si v práci sedněte, dejte nohy na stůl. Až přijde šéf, řekni, ale dneska je světový den, já musím, jo? Tak pa. A k tomu poslouchejte Hit Radio.
1: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSW 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSW.
2: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
3: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej, ochotnej
12: rád, jam, jam. Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
13: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
5: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Huntrix na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Já jsem Jirka Plenář, vy posloucháte Hit Radio a já se ptám, znáte někoho, kdo vyhrál ve sportce? Ale jakože nějakou raketu, jo? Aspoň jedničku, jakože milion minimum. Já ne. Ta pravděpodobnost je opravdu malá. A vlastně úplně stejné je to i v hudbě. Když máte štěstí, tak nahrajete jeden single, trefíte jackpot a máte vystaráno. A jste v pohodě. A přesně tohle se povedlo dánský skupině Ten Sharp. Začali hrát na začátku 80. let, jo, tak si jako pobrnkávali, nic extra. No a potom v roce 91, tedy na začátku 90. vydali hit You a od té doby jsou za vodou. Jako nezávidím, přeju jim to a děkuju, že takovýhle hit vydali, protože tohle je přesně ten hit, který vám zlepší náladu. A proto je tady na Hit Radio.

0: ve 13 hodin 45 minut. Pokud pracujete jako řidič nebo řidička MHD, tak teď dobře poslouchejte, protože tady mám příběh, který se stal v Polsku a myslím, že až ho dopovídám, tak budete tleskat ve stoje. Normálně v Polsku teď vyzkoušeli nový způsob, jak nakládat s vandaly. Tramvajáci tam chytili v depu sprayera, jak tam maluje na jednu jejich mašinku, jo? Tak ho čapli, chytili ho, vzali řetěz. A teď to není sranda. Normálně řetězem ho přivázeli k tramvaji a že ho nepustí do té doby, dokud to po sobě nevyčistí. Jo? Takže sprayer se nejdřív stekal, vyhrožoval policajtama, soudama, potom plakal, pak prosil a nakonec teda vzal rejžák a celý to své dílo a celou tu tramvaj vydrhnul. Když přijela policie, tak ho normálně odvázali, zeptali se, co se stalo, oni jim to tam popsali, všichni si podali ruku, nikdo nepodal trestní oznámení, no a odešel. Co vy na to? Je to správný způsob nebo ne? To rozhodnutí nechám na vás. Každopádně Polsko to vždycky bylo o krok napřed.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let. Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschwitz našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
11: Bauhaus.
12: Auto na šrot CZ.
13: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
12: Volejte 776-823-833.
13: Auto na šrot.cz.
12: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
13: A zdarma odvezeme.
12: Volejte 776-823-833.
14: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
15: Sportfilm. Festivalové ozvěny v České Lípě. České Lípě. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 10. září v České Lípě. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
16: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
17: Mami, já mám řidičák.
18: Tak tohle už neopravíme.
11: Dojezdili jsme.
17: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
18: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Beyoncé s hitem Halo, tedy Svatozář, tak pokud sedíte v autě a už začínáte rozvážet děti do kroužků, anebo je akorát vezete ze školy, tak chápu, že tu Svatozář musíte mít taky, tak to je píseň pro vás. A jak se teď kde jezdí, tak to vám řekneme, je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, připomínám, že v Jablonci nad Nisou jsou v ulici Na Vršku semafory mimo provoz, tak projíždějte opatrně. A opatrně dneska taky v Jílovém na Děčínsku, kde můžete potkat pomalu jedoucí vozidlo údržby. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám volejte na číslo 800 900 952.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chytří si to spočítali. Volkswagen Passat. Luxus potichu. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 10 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord. Autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Děčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
6: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
7: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.

0: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. VZP chce přilákat mladé lékaře do míst, kde jich je nedostatek, nabízí jim stipendia. Jaká je podmínka pro získání peněz, doplní mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Pokud se rozhodnou po skončení vzdělávání působit v některé z vybraných lokalit alespoň 5 let, mohou od VZP získat téměř 500 000 korun. V letošním roce se stipendia týkají budoucích pediatrů, praktiků a dětských psychiatrů.
3: Zájemci se mohou hlásit do poloviny října. V Klecanech u Prahy dnes dopoledne hořela v průmyslové hale trafostanice. Těžce zraněný je jeden člověk, kterého do nemocnice přepravil vrtulník. Požár je uhašený, okolí zasaženo nebylo. Samo se evakuovalo 160 lidí a objekt zůstává odpojený od elektrické sítě. Muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové terasy narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi, pravděpodobně už v 9. století. Obsahovala více než 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti 20 kg. Nález je 3x větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Liberec znovu odložil dokončení oprav okolí Harcovské přehrady. A to už po třetí. Může za to staleté dno náhonu. Pod promenádní cestou totiž vede starý náhon. Po odkrytí se zjistilo, že nemá všude dno a staticky je nestabilní. Dno náhonu se tak musí na několika místech vybetonovat. Promenáda tak bude přístupná nejdřív koncem října.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Na severu Čech měříme 18 až 21 stupňů, čeká nás většinou oblačno, k večeru bude mraků ubývat a zítra dorazí léto, bude slunečno a 25 až 28 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: Ve 2 hodiny odpoledne a pár minutek k tomu posloucháte Hit Radio. Je před námi další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. Vždycky takhle ve 2 hodiny se tady na Hit Radio povídáme naprosto bez obalu. Občas je to velmi tenký led, občas mám pocit, že slyším, jak pod náma kčupe, ale dobrý, ještě pořád nám to nikdo nezrušil, takže ještě pořád si můžete klidně vy v rádiu říkat opravdu, co chcete a co si o tom myslíte. Vědci mají pro nás zase další téma. Které to je, uslyšíte za chviličku. Dáme jeden hit a pak jdem na to.
1: Hit Radio Kontakt.

0: September Cry for You. Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 8 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a máme tady téma pro dnešní den.
1: Vědci
0: tvrdí, že šéfky jsou klidnější a vnímavější než šéfové. Je to pravda? To je vlastně docela jako zajímavý téma, protože nad tím jsme možná nikdy ani nepřemýšleli. Šéfky jsou klidnější a vnímavější než šéfové. Máte šéfa nebo šéfovou? Zažili jste někdy, že jste v práci měli šéfa a v jiný práci šéfovou? Já ano. A teď nad tím vlastně jako přemýšlím, že je to vlastně jako pravda, protože když jde člověk na kobereček a jde k chlapovi, tak je to asi jako jiný, než když jde k tý šéfový. A zároveň se šéfoví, když člověk už potom má jakoby lepší vztah, teď to nemyslím vztah šéf a sekretářka, ne až takhle dobrý vztah, ale myslím, jakože už třeba jste nějakou dobu jako tam zaměstnaný, tak je pravda, že možná ty ženy dokážou být asi jako vnímavější i k nějakým našim rodinným problémům, že dokážou něco víc jako přejít, nebo naopak jsou to prostě jako víc pumy, jak se říká, neodpustí nic, jsou drsnější. Já nevím, co vy na to? 777-937-777, tohle mě fakt zajímá. Na WhatsApp Rády a můžete psát zprávy, klidně posílejte hlasovky. Jestli souhlasíte s tím, že
1: vědci
0: tvrdí, že šéfky jsou opravdu klidnější a vnímavější než šéfové.

0: Poetika blízko.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte Hit Radio a řešíme tady dneska téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že ženy jsou jako šéfky klidnější a vnímavější než šéfové. Co vy na to? Jdu na zprávy, co posíláte na WhatsApp. Tomáš píše, ahoj, tak já nesouhlasím, měl jsem v pohodě šéfa a teď máme druhým rokem novou ředitelku a je to symetrika, který se obloukem vyhýbám. Štěpán, taky bych neřekl, že jsou vnímavější a nechápou vtípky. Měl jsem super šéfa, v kanclu byly prdelky, dobře jsme pokecali, teď je tady zábava jako v márnici. Díky za zprávu. Terka píše, ahoj, naprosto souhlasím. Máme šéfovou, která je jako naše druhá máma, je zlatá, chápavá, ano, trvá na pracovní morálce, ale nebojím se jít do kanceláře. Její zástupce je naopak šovinista s uchylnýma poznámkama, toho bych zase za šéfa nedala, to bych radši podala výpověď. Je vlastně ještě možná taky pravda, že záleží i na tom, jestli jste chlap nebo žena, jo, a podle toho máte vlastně i vztah s tím šéfem, že jo, protože ženy k šéfové, ženské, tak budou mít možná blíž, než zase jako chlapy a naopak, no, to je těžký, co dál, ahoj, já bych řekla, že je to sporné a že prostě záleží na povaze člověka a na situaci, která se řeší. Zažila jsem různé šéfy a šéfové a úplně s tímhle výrokem nemůžu souhlasit. Zdraví Jana. Jano, děkuju. Ještě tady koukám na jednu rychlou zprávu. Zdravím do rádia. Já jsem stavař a většího narcistu, než je moje šéfová, jste ještě neviděli. Ale popravdě je lepší než jakýkoliv jiný šéf, co jsem měl. Zdraví Petr. Dobrý, ty jo, ženský na té stavařině stejně, co? Já to chápu, že je šéfová. Ty zase tady mám ten debilní humor, ale prostě jako pokud jako ví, jak to postavit, tak ať vám tam šéfuje, vi.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Radio, za chvíličku Dua Lipa a také Mám draže.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme udělat tečku za dnešním tématem, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že ženy jako šéfové jsou více vnímavější než muži jako šéfové. Tak ze všech zpráv, které posíláte na WhatsApp 777-937-777, tady na závěr vybírám jednu a je tady napsáno od Jitky. Ahoj, já sama jsem šéfová a ráda bych někdy byla vnímavější, ale pořád mám pocit, že se v mužském světě musím více snažit. A tak jsem i přísnější. Někteří kolegové mě ze začátku nebrali vážně a tak jsem si respekt musela vydobít. Možná mám teď více nemilých přezdívek, ale jinak to nešlo. Tak, pojďme udělat rezumé. V tomhle případě si myslím, že
1: vědci
0: nemají pravdu, protože ženy by třeba chtěly být vnímavější jako šéfové, ale asi nemůžou. Tak, děkuju za všechny zprávy, které jste posílali. Dneska bylo takový jako lehčí téma. Těším se na zítra, co vymyslíme. No a samozřejmě, že ve středu nebude chybět v tento čas pravidelná rubrika, a to naše ruleta dvojí smyslu. Tak uvidíme, co vymyslíme do středy. Za chvíli další hity. Díky za všechny zprávy, které píšete.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Burgermaniaci pozor!
5: Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Under Armour makes you better.
13: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.

0: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A kdo se s námi zasoutěží, bude Pavel. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Ahoj.
2: Dobré ráno. Ty jsi nám napsal, že bys chtěl soutěžit, protože se přítelkyni začaly lámat nechty. Máš to pod kontrolou takhle, jo? Teda její nechtíky.
3: No jasně, oni když jsou zarytí dozad, tak je to fajn, že jo?
4: Tak jo.
2: Tak jo. Majo, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Maďarska?
3: Varšava.
2: Maďarska. Máme jednu nápovědu, jako vždycky děláme. Začíná to na bu.
3: Na co?
2: Bu. Bu.
4: Jako kráva. Bu. Pojď, Majo.
2: Pojď, pojď. Bu.
4: Bu.
3: Bukurešť.
4: Ne.
2: A jo, tak nechtíky, ne, tak hele, tak asi jenom zarytý nechtíky dozad, no, zůstanou, no.
3: No jo, to by já nic dělat.
2: Ale zkus to zase příště.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Lipa s hitem Houdini, velmi dobrý kouzelník. No a dneska, i přestože je pondělí, tak vás také čeká velmi kouzelné odpoledne. Stačí, když dál budete poslouchat Hit Radio. Nejen, že pro vás po 15. hodině máme další skvělý hity. Po 15. hodině tam bude například Last Goodnight, taky Coldplay. Těšit se můžete dokonce i na Chaos a Vodopády. Boží, na to se těším, to akorát budu někde v odpolední špičce v autě, tak Vodopády ty se hodí. Tak pokud na tom budete úplně stejně, tak dál určitě poslouchejte Hit Radio, protože aby jsme neměli zbytečně moc velký nervy z té odpolední špičky, tak si můžeme taky zlepšit náladu naší odpolední show, která se na vás těší už od 15. hodiny.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska máme 7. září a je to Mezinárodní den milovníků piva. Myslím si, že tohle je oficiálně český svátek, nebo minimálně by měl být. My si dneska v odpolední show popovídáme o tom, jaký má pivo dokonce i benefity pro naše tělo. Takže naleďte nás dneska ve 3 na Hit Radio Kontakt. Budeme se na vás těšit.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou a Denisou od 15 do 18.

Take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren na Hit Radio ve 14 hodin a 45 minut, někdo tomu taky říká 3/4 na 3 a já tomu říkám nejvyšší čas odejít a předat žezlo a tady štafetový kolík našim kolegům z odpolední show. Máte se na co těšit po 15. hodině. Zítra ve 12 se na vás zase budu těšit já tady na Hit Radio. Ve 12 nám začnou opět srdcovky, dalších 5 legendárních hitů. Ty dnešní byly velmi specifický vzhledem k tomu, že tady dneska vzpomínáme na rok 1996, kdy právě v tento den 7. tak se tady odehrálo něco, co zanechalo stejnou stopu nesmazatelnou, jako zanechal i Neil Armstrong na měsíci. Prostě Michael Jackson v Praze odstartoval své legendární světové turné a my jsme byli tou první zemí a prvním městem, kde to všechno začalo v roce 1996. Kdybyste chtěli, tak dneska na Hit Radio 90 od 18 do 20 hodin dvouhodinovej záznam z koncertu právě z roku 1996. Zítra se na vás budu těšit, zítra v srdcovkách možná i tenhle hit. Lighthouse Family High, kdybyste ho zítra nestihli, tak ho dneska uslyšíte ještě do 15. hodiny tady na Hit Radio. Tak se smějte.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Bydlet o úroveň výš?
6: Můžete i vy.
5: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
6: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
5: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
6: Rezidence Level 21.cz.
7: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
15: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
14: Jedu ale jen na čerpačku.
15: Já vím, Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Liberci na Hodkovické. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
18: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor si dávejte na Českolipsku na trase z Nového Boru na zákupy u Svojkova. Je tady z důvodu nestabilního svahu omezený provoz.
0: A pozor v Liberci v Krajnické ulici mezi křižovatkami ulic Zhořelecká a Zajerova. Probíhají tady stavební práce, tak počítejte s omezením.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Vláda teď nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko. Řekl to dnes po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Problém s drahými pohonnými hmotami podle něj způsobují rostoucí marže rafinerií a jejich nedostatečná kapacita. V Česku začalo letecké cvičení s mezinárodní účastí Ample Strike. Zapojí se do něj asi 600 českých i zahraničních vojáků a 26 týmů předsunutých leteckých návočích z 19 zemí. Cvičení potrvá do 17. září a bude i v Náměšti nad Oslavou a Českých Budějovicích. Vojáci budou využívat také vojenský újezd Boletice a kasárna Bechyně. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi by se líbilo přejmenovat stát Nové Mexiko na Novou Ameriku. Sympatie tomuto návrhu vyjádřil na své síti Truth Social. Na animaci vytvořené za použití umělé inteligence se nechal americký prezident zobrazit, jak přelepuje silniční tabuli. No a fotbalisty pražské Slávie opouští brankář Jindřich Staněk. 30-letý český reprezentant zamířil na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazimu. V zimě se nicméně může do Edenu předčasně vrátit. Úřadující ligový mistr o tom informoval na sociální síti X.
1: Na severu měříme aktuálně teploty okolo až 20 stupňů, v Liberci máme 18, v Semilech měříme 19, máme oblačno a to takhle nad celým severem, ač počítáme s tím až do večera.
2: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, 2 minutky po 15. hodině startuje odpolední show s Dejňou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
1: Dneska máme Mezinárodní den milovníků piva, takže všichni, kdo byste si dali pivsona, dneska máte oficiálně povolení dát si ho i po práci, protože proč prostě ne?
0: Třeba v práci, když je ten svátek, že? Co se budeme povídat?
1: Přesně, můžete. Teď už ale hity Coldplay, Sky Full of Stars.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi odpolední show Last Goodnight a Pictures of You. Jak už jsme taky naznačovali, dneska je Mezinárodní den milovníků piva, což si myslím naprosto skvělý, že to vyšlo na pondělí a že si můžete ten den vyloženě zpříjemnit.
1: Je to tak. Schválně, abych se jako vrátil tady k Pictures of You, schválně si sáhněte každý do svědomí, kdo z vás by chtěl mít na svém pracovním stole nebo třeba na zdi doma v bytě prostě zarámovanou fotku piva.
0: Je to prostě český zlato, to se musí uznat. A třeba u nás v Liberci máme poměrně novej podnik, jmenuje se Bedřich, což je fiktivní postava, Bedřich, ale je to strašně krásná malá hospudka a zároveň i restaurace, která je vlastně na kříži Moskevský a Revoluční, takže v samém centru Liberce. Vy si tam můžete postát u piva, můžete si dát něco dobrýho, ale jako typicky českýho a zároveň to fakt vypadá jako typická česká hospoda. Strašně se mi to líbí.
1: To je vynikající nápad. Takže večer všichni u Bédi.
0: Večer všichni u Bédi a teď už taky Be Mine.

0: Fit Radio Kontakt a odpolední show. Takovýhle skvělý hity si tady společně užíváme a zároveň si užíváme Den milovníků piva. Pivo má zároveň ale taky spoustu benefitů, třeba spoustu vitaminů a třeba podporuje i takový ty, jak se mu říká, endorfíny.
1: Endorfiny, serotoniny možná. Já se přiznám, že se úplně neorientuju v rozdílu jak mezi tady těmhle hormonama všema. Nicméně pivo je opravdu skvělé. A třeba víš, proč se ve středověku pilo opravdu jako ve velkém množství i chudí lidi, proč pili pivo?
0: Nevím.
1: Protože pivo, jak tím, jak prošlo varem, tak měli jistotu, že je to jako čisté, že to není prostě zkažená voda někdy, že to není infikované a proto se vždycky pilo pivo víc než voda.
0: Já si pamatuju, že i přesto, že mi byly třeba 4 roky, tak mi moje prababička dávala, když jsem byla jako přejedená pivo, aby mi slehlo.
1: Ano, ano.
0: A já to miluju prostě. My český děti, my to máme prostě v sobě.
1: Je vtipné, jak se předháníme v dospělosti, kdo pil pivo dřív a většinou je to jako třeba 3-4 roky.
0: Dejte si ho právě teď.
2: Dny pro dobrovolnictví v Libereckém kraji proběhnou v pátek a v sobotu 11. a 12. září. Pokud máte někdy chuť udělat něco dobrého, ale nevíte přesně co a pro koho, přijďte do Libereckého paláce Líbik, kde se dozvíte, že dobrovolnictví má spoustu podob a každý si může vybrat tu svou a zapojit se. Více ve středečním rozhovoru na Hit Radio Kontakt.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
4: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
5: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
4: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
5: To asi jo, no.
4: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
5: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
4: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
5: Tak to je slušný.
4: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
5: A to je jako kolik?
4: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, 2x a až do důchodu.
5: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
4: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
5: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
7: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
6: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
7: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
9: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
10: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
11: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
12: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
13: Lásko, pořídíme si vinilovou podlahu Experto Family.
14: Vinilovou? A bude sama hrát?
13: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
15: Experto Family. Od V podlahy.
16: Luxusní SUVčko za 599 tisíc korun? Ano, slyšíte správně. Prémiové SUV s výrazným designem, bohatou výbavou a komfortem, který si chcete vyzkoušet na vlastní kůži. Sjednejte si testovací jízdy. A kde? Pouze u Autodorda Česká Lípa. JQ7 Luxury teď za 599 tisíc korun. Zastavte se u nás. Autodorda Česká Lípa. Autorizovaný partner Omoda a JQ.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Rose, Bruno Mars na Hit Radio Kontakt. S vámi odpolední show a my máme září. A jak to dobře poznáme? Možná podle tohohle. Takhle už to dneska večer bude znít. Love Island se nám totiž vrací. Konečně je to tady zase. Já se na to těším.
1: Denní začíná nejoblíbenější část roku. Love Island a spousta dalších jiných reality show. Já se přiznám, že přestože jsem tyhle ty typy jako zamilovaných reality show nikdy moc nemusel, tak díky Denní jsem na Love Island začal koukat na minulou sérii. A ano, asi si to večer pustím.
0: Už je to šestá sezóna. Já teda se přiznám, koukala jsem na všech pět dosavadních, baví mě to drama, baví mě to neskutečně a baví mě se koukat na to, že vlastně seš poslaný na dva měsíce někam a máš zaplacený bydlení, máš zaplacenou dovolenou, třeba i životní lásku, máš tam zaplacený jídlo, alkohol tam tolik nedostávají, ale prostě tak jako můžou se oni stěžovat.
1: Jakože když to srovnáš třeba se Survivorem, víš?
0: Násy. Survivor máš prostě zaplacený jenom jako životní újmu na zdraví. Každopádně, teď už se vracíme zpátky k hitům, tady Chaos a Vodopáry. Mimochodem takhle večer to možná taky bude znít, že to bude trochu chaos.

0: doufám, že vám tohle rozpumpovalo pořádně krev v těle. Rehab in my head na Hit Radio Kontakt, odpolední show stále s vámi. Opět tu máme pondělí, ale doufám, že vám to utíká stejně rychle jako nám.
1: Jo, to frčí. Ale i tak, přesto bych rád citoval Marka Ztraceného, ať už je pátek.
0: Ty vole, ať už je pátek, přesně.
2: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
4: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
3: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
4: To nejlepší z regionu.
3: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Velké finále pro milovníky silniční cyklistiky je tady. Seriál Direct Road Classics vyvrcholí 19. září startem v Liberci a finišem na ikonickém Ještědu. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
9: Nákupy v onlineshop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
12: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
11: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
12: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
11: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
13: Autokoutek.
14: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
13: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
14: Výhodné financování.
13: Pro nové i ojeté vozy.
14: Ale jen u Autokoutek.
13: Dobrá adresa pro váš vůz.
14: www.autokoutek.cz.
13: Již 30 let.
15: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafone.

0: Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, odpolední show a my se pojďme podívat ne tak daleko, pojďme se podívat konkrétně do Polska, kde se stal vandalismus. Konkrétně tam jeden vandal šel posprejovat jednu tramvaj a tramvajáci si ho všimli a ne, že by na něj zavolali policii nebo by ho prostě honili nebo cokoliv, ne, oni ho čapli, přivázali ho řetězem k té tramvaji a nutili ho, aby to smazal a umyl. A on to opravdu udělal, opravdu to myl, brečel u toho a když přijeli policajti, nikdo na nikoho nepodal trestní oznámení, tramvaj byla čistá a vandal šel pěkně domů.
1: Takže to je vlastně ideální řešení, když potřebujete třeba doma uklidit, tak doufejte, že vám přijde někdo posprejovat barák.
0: Přesně, a prostě ho jenom tam prostě přičapnete, zavážete ho a budete prostě čekat, ještě budete mít třeba vyleštěný okna k tomu. No, za mě ideální řešení.

0: Lego, Zach Abel, Nile Rodgers a taky For Life. Doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt a my máme za 2:04. To znamená, že jdem na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Opatrně na Děčínsku ve Varnsdorfu v ulici Legií bouralo osobní auto s nákladním, počítejte tady určitě s možnými komplikacemi.
1: A bacha na výjezdu z Jablonce, na Janov nad Nisou havarovalo osobní auto, tady počítejte s omezením.
0: Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Po návratu z vašich cest zaparkujte v té správné zdravotní pojišťovně.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet! Klikni dvakrát!
8: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás!
9: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Návrh státního rozpočtu na příští rok projedná 17. září tripartita. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že požádal ministra práce Aleše Juchelku, aby tripartitní zasedání svolal. Uvedl, že vláda rozpočet schválí v pondělí 21. září. Ministerstvo financí navrhuje pro příští rok schodek 389 miliard korun. Česko se potýká se suchem, kdy nejhorší situace je na Moravě a v části jižních Čech. Půda na Moravě je do hloubky 1 metru stále téměř vyschlá. Problém je hlavně v hlubších vrstvách. V dalších 9 dnech se přitom čeká jen minimum srážek. Několik milimetrů může přinést fronta ze středy na čtvrtek. 7 indonéských letišť, včetně 2 v Jakartě, zůstává kvůli erupci sopky uzavřených. Provoz se týká i hlavního letiště Soekarno-Hatta. To má být uzavřené nejméně do půlnoci místního času, informuje o tom agentura Reuters. Belgické basketbalistky porazily na mistrovství světa také Austrálii a jsou ve čtvrtfinále. Dolali 80-68 a vyhráli tak třetí zápas. Jejich hlavní hvězda Emma Messemanová přispěla k vítězství 22 body, 10 doskoky a 8 asistencemi.
0: Na severu měříme aktuálně teploty okolo 20 stupňů Celsia, máme oblačno, místy i polojasno, takhle nám to dneska vydrží až do večera.
9: Hit Radio Kontakt.
1: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt, minutka po 16.
0: A my si za chvilku povíme o tom, jaký jsou úplně ty nejlepší okurky tady u nás na severu, protože se opět bude konat okurkiáda, ale o tom všem už za malou chviličku.
1: Do té doby muzika, startujeme se Cyrilem a Stumbling In.
0: Tak si to pojďte užít a hlavně hlasitost doprava. Tady to je.

0: Hit Radio Kontakt, odpolední show East 17 a Thunder. Neskutečný song, který jsme si společně užili a zároveň už jsme na to namířili, bude opět okurkiáda ve Friedlandu. Tentokrát 11. ročník a vy už teď můžete donášet až do 29. září svoje dvoje sklenice zavařených okurek na městský úřad právě ve Friedlandu a já se na to těším. Minulý rok jsme měli tady vítězný okurky, aby jsme ochutnali a jako byli neskuteční a já prostě někdo na to má fakt jako talent.
1: Ono se to krásně totiž bojí s dnešním mezinárodním dnem milovníků piva, protože když si člověk dá o jedno, dvě pivka navíc, tak se ráno ty okurečky hodí a není nad domácí okurky. A já se přiznám, že ano, domácí okurky jakékoliv jsou výborné, ale nejlepší dělá moje babička.
0: Můj děda, jsem chtěla říct, já tomu rozumím, můj děda má jako fenomenální, ale pokud vy si myslíte, že ty vaše jsou ty nejlepší a třeba máte i nějaký speciální recept, dejte nám to vědět k nám na WhatsApp 606 825 404. Třeba jestli máte nějakou tajnou přísadu, kterou do toho přidáváte.
1: Láska.
0: I když jako nevím, jestli bude tajná potom, co nám to řeknete a my to tady vyslepíčíme, ale pojďte do toho a my vám posíláme Leony.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty

0: Kapela Poetika, Féteru Hit, Rádia Kontakt. Máme přesně čtvrt na pět a řešíme tady společně okurky, protože se bude konat opět okurkiáda ve Friedlandu. No a my jsme se vás ptali na váš tajný recept a mám tady jeden, kdy jsme se opravdu zeptali na WhatsAppu konkrétně Petra, který nám dovolil vyříct tuhle věc do éteru a třeba pomoct někomu z vás, kdy při zavařování okurek nahradíte trochu vody světlým ležákem. K Mezinárodnímu dni milovníků piva naprosto ideální recept. Děkujeme, Péťo.
1: To vyzkouším, to by jako... No, jako světlej ležák, jako...
0: Když
1: jako...
0: ona ta okurka prostě nasákne trošku tu chmelovost a bude to jako neskutečný. A potom si to představ na tu kocovinu.
1: Jo.
0: To by byla pár.
1: Já miluju kvašáky.
0: Kvašáky.
2: Jak se mění Stráž nad Nisou a kam bude obec směřovat v dalších letech? To jsme probrali se starostou stráže Lukášem Benešem. Řeč byla o nejdůležitějších projektech, o tom, co se v obci podařilo, kde jsou ještě rezervy i o tom, jakou roli může Stráž nad Nisou hrát v rámci celého Liberecka. Náš rozhovor si na Hitrádiu Kontakt můžete poslechnout už zítra.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hobičku. CZ.
6: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci. V IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz. A oslava je dokonalá.
10: Jsem hrdina, jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Burgermaniaci pozor! Burger Street Festival je zpět. Grily budou rozpálené od 11. do 13. září u nákupního centra Géčko. Ochutnáte top burgery, které vás dostanou. V Liberci u Géčka. Těšíme se na vás a jedeme burgery.
14: Vracíte se do práce nebo potřebujete chvíli pro sebe? Dětská skupina Pexeso ve Vratislavicích nad Nisou přijímá děti už od jednoho roku. A plenky nejsou problém. Děti čeká rodinné prostředí, nadstandardní péče, Montessori prvky i angličtina. Přijďte se přesvědčit osobně. Dětská skupina Pexeso. Na Facebooku a na dso.pexeso.cz.
15: Chytří si to spočítali. T-Roc, nejžádanější SUV od Volkswagenu v Evropě, teď poprvé také na výhodný paušál. Auto Nord vám stačí 8390 Kč měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Auto Nord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: fakt zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Dnešní ráno si představte, že byste otevřeli dveře, šli byste jen tak, že už vyrážíte do práce a tam by stála Káťa Pechová a podávala vám 5 litr. Takovýhle ráno měl dneska Roman a já si myslím, že jako měl hned lepší nejenom dnešek, ale celý týden.
2: Jako je pravda, že dostat takhle takovouhle finanční injekci a nečekat ji, tak to může být prostě dvojnásobná radost.
1: To je možná to, Roman totiž vyhlížel z okna a už to čekal, takže dneska to bylo velice rychlý.
3: 30 vteřin odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová s
4: pítí. Máme ho!
3: Počkej, já slyším hlasy.
4: Takže Roman... Tak počkej, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
5: Roman, ahoj.
3: Romane, dobré ráno!
5: Dobré ráno.
3: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5 000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
5: Ano, tady má to přede mnou.
1: Takže 5 000 je prostě pro Manovo. Jako neskutečný. A na zítra samozřejmě přichystaných dalších 5 000.
2: Tak poslouchejte dobře.
1: Poslouchejte dobře a záleží, jestli to bude třeba u vás, ale dobře, ty pravidla znáte a ještě stále máte možnost se registrovat na webu Hitradia Kontakt. Takže přejeme hodně štěstí a posíláme Nirvánu.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt a taky odpolední show. Za námi právě teď Robin Schulz, Fastboy a taky Million Good Reasons. No a my máme milion různých dobrých důvodů, proč ladit Hit Radio Kontakt a třeba i naší Denču, která pro vás zjišťuje nový informace.
1: Místní agenda 21 v Liberci pomáhá zapojovat obyvatele do plánování a rozvoje města. O tom, jak můžeme ovlivnit podobu svého okolí a jaké projekty už díky nápadům obyvatel vznikly, si budeme povídat s předsedou Komise pro místní agendu 21 Lukášem Hajkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane Hajku, na úvod vysvětleme posluchačům, co znamená místní agenda 21, co je jejím cílem a jak konkrétně funguje v Liberci.
2: Místní agenda 21 je nástroj udržitelného rozvoje, ale hned se přiznám, že ten název nemám moc rád a používám ho co nejméně, ale je celosvětově uznávaný, takže z toho důvodu ho používám i ve městě, ale úplně jednoduše. My víme, že když chceme město posouvat kupředu, rozvíjet ho, tak nejlepší způsob je přitom vyslechnout veřejnost a zapojovat i do toho dění. A to vlastně dělá místní agenda 21. Takže pro lidi vytváříme prostor na to, aby nám mohli říct, co si ve městě nejvíc přejí, co je nejvíc trápí.
1: Když se ohlédnete za projekty, které v Liberci vznikly díky zapojení veřejnosti, který vám osobně udělal největší radost a proč?
2: Mě nejvíce baví asi ty malé věci, které se v tom městě odehrávají, ale mají obrovský dopad na to, jak žijeme v Liberci. Třeba před několika měsíci se nám ozvali místní z několika míst po Liberci a řekali, je skvělé, že tady máme dětské hřiště, je skvělé, že tady máme pískoviště, ale typicky v těch parných letních dnech, kde tam svítí sluníčko naplno, tak my tam s tím dítem vůbec nemůžeme být. Za několik desítek tisíc jsme začali zastěňovat ta dětská hřiště. Příkladem je třeba Františko a tamnější sídliště, kde je taková plachta přímo nad oním pískovištěm a to pískoviště tak může sloužit i během těch letních dnů, které jsme zažili v letošním roce. Takže to je příklad toho, jak vlastně s málem můžete udělat poměrně velkou muziku a slouží to lidem skvěle.
1: Je třeba i nějaký projekt, u kterého jste si na začátku říkali, uvidíme, co to přinese, ale nakonec změnil svoje okolí mnohem víc, než jste čekali.

0: zmínil bych tady třeba ty místní komise, když už jsem se jich vlastně dotkl. Před 2 lety jsem stál u iniciativy založení místních komisí, což jsou ty skupiny sousedů v jednotlivých čtvrtích. Vytvořili jsme pravidla pro jejich fungování, dali jsme jim 2 miliony na konání různých komunitních akcí každý rok napříč městem. A nyní máme 200 lidí, kteří se aktivně podílí na tom komunitním životě v jednotlivých čtvrtích. Já jsem na začátku tušil, že to bude pozitivní věc pro dobro města, ale nenapadlo mě, že to doroste až do takových rozměrů, protože třeba jenom letos vidím, že těch komunitních, kulturních, společenských akcí tak jsou desítky a jsem si naprosto jistý, že kdybychom to zkoušeli dělat z radnice, nějak centrálně, úředníci, politici, tak to nikdy nebude mít takovou kvantitu, ale ani kvalitu a dopad na to místo, jako když to dělají sami lidé. Takže třeba ten systém místních komisí si myslím, že v tomhle tom je velmi přínosný.
1: Kdybyste měl Liberečanům dát radu, jak se můžou aktivně zapojit do toho, aby jejich město bylo příjemnějším místem k životu, jak by zněla?
0: Těch nástrojů tady máme několik, je to třeba participativní rozpočet, zmínil jsem ony místní komise. Jsou to ale různá veřejná projednání, když chceme třeba změnit systém parkování třeba v nějakém území, tak ta veřejná projednání děláme s místními.
1: A co byste vzkázal lidem, kteří mají třeba pocit, že jejich hlas ve městě stejně nic nezmění?
0: Není to pravda.
1: Tolik Lukáš Hájek z místní agendy 21. Díky za rozhovor a nashledanou.
0: Já děkuju, mějte se hezky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Autonašrot.cz.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Autonašrot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Liberecká výšina.
13: Jedinečné prostředí v srdci přírody pro vaše aktivity i relax.
12: Restaurace s příjemným ubytováním, wellness, vyhlídková věž i minizo.
13: Zkrátka vše pro krásné chvíle s rodinou či přáteli.
12: Liberecká výšina.com. Pro radost z každého okamžiku.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
15: Pamatujete Plastimat? Zajímá vás, jak dnes vypadá moderní výroba. Magna slaví 80 let a 12. září od 10 hodin vám otevře dveře do výroby. Čekají vás těla, jako děkan, atrakce, vše zdarma. A z prohlídky si navíc odnesete dárek. Přijďte slavit s námi 12. září v Magně.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: Jady! Jady, když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
19: Vybírat z podzimní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově, nebo online na jady.cz.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy.
10: Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
20: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
21: Hitradio Kontakt.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: silnej kousek a taky krásný kousek. Perpetuum mobile Eva Farná na Hit Rádiu Kontakt s vámi je odpolední show a Perpetuum mobile v překladu je v jednom kole. Myslím si, že v jednom kole jsou i sdělníci nebo prostě stavbaři, kteří pracují na Liberecké přehradě, která tak nějak ještě stále nemá ten svůj čas pro to, aby se celkově otevřela. Protože ano, jestli jste to už vykoumali, tak se protáhne opět rekonstrukce na dalších několik měsíců a to z důvodu velice vzácného kanálu. Prostě nechtějí, nebo těžko, já nevím, jak správně to vysvětlit. Prostě je tam kanál, který úplně nezapadá do toho tak, jak by to mělo být. Jak to původně bylo v plánu, takže se to protahuje.
1: Na druhou stranu, když už se do toho pustili, tak je super, že to dělají pořádně a nenechávají vůbec nic náhodě. Zaplať pánbůh za kanál, protože taky by tam mohli najít třeba archeologické vykopávky nebo nedej bože vzácný druh nějakého brouka nebo žáby a to by to se to pak protáhlo třeba o 10 let.
0: No tak uvidíme, jestli příští léto už opravdu budeme mít tu koupačku jistou, do té doby ale si aspoň budeme užívat ty hity. Třeba právě teď Shaggy a Raven.

0: Miles Smith a taky Nice to meet you. Ladíte Hit Radio Kontakt, nám odbyla 17. hodina a to znamená, že se pojďme kouknout, jak to vypadá u nás na silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
0: Opatrně v Liberci v ulici na Žižkově u křižovatky s Dobijášovou bourala tu dvě osobní auta, na místě blokovaný jeden jízdní pruh.
1: A pozor na trase Liberec, Nový Bor za Bílým kostelem se pohybuje srna.
0: Dávejte pozor všude na silnicích a vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
3: Komfort Plus. Odborníci na podlahové topení do každé rekonstrukce. Frézujeme podlahové vytápění přímo do stávajícího betonu. Bez bourání, bez nepořádku. Nulová stavební výška, maximální komfort. Komfortplus.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Svijany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Svijany. Srdeční záležitost.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
7: Hezké pondělní odpoledne v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Příjemné letní teploty v polovině týdne ukončí výrazné ochlazení. Na naše území dorazí ve středu studená fronta s přeháňkami a bouřkami. V dalších dnech se pak budou denní maxima pohybovat pouze kolem 18 stupňů Celsia. Víkend meteorologové čekají také chladnější, ale tedy bez strážek. V Národním parku Šumava se do půdy dostaly toxické látky. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného se jedná o dědictví Československé lidové armády. Na odstranění problému se proto bude podílet také ministerstvo obrany. Podle ministra se škodliviny pravděpodobně dostaly i do podzemních vod. Jen dodám, že v prostoru Národního parku by tyto látky neměly být vůbec. A teď pozor, muž v Dánsku při práci na zahradě objevil největší vikingský poklad. Při stavbě nové trasy v městečku Rebuild narazil na hliněnou nádobu ukrytou v zemi zřejmě už z 9. století. Uvnitř bylo přes 700 stříbrných předmětů o celkové hmotnosti skoro 20 kilo. Nález je téměř třikrát větší než dosud největší podobný poklad objevený v Dánsku. A hokejová extraliga se v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. 3. ledna odehraje 33. kolo v retrostylu. Týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. A nová sezóna, ve které budou mistrovský titul obhajovat Pardubice, začne předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem 15. září. Další zápasy se uskuteční o den později.
0: Zítra si užijeme opět letní den. Vyloženě teploty se nám dostanou až na 28 stupňů Celsia, dokonce na Českolipsku až na 29 stupňů. Bude převládat skoro jasno nebo polojasno.
6: Hit Radio Kontakt.
1: Hladíte Hit Radio Kontakt, na kterém pokračuje odpolední show s Deňou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
0: Skvělá zpráva pro všechny houbaře, už rostou, dokonce už se nacházejí, 15-kilovej rekord už máme za sebou, uvidíme, jak to bude tady u nás na severu, ale věřím, že to bude taky podobný.
1: A před námi ty nejlepší hity na severu, Lady Gaga a Bad Romance hned ze startu hodiny.
0: Tak si to dejte doprava a my si to jdeme užít.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Česko-polský duet. Dokola Mirai Trips, hit Radio Kontakt s vámi a rostou, kamarádi, oni rostou. Já jsem včera jela autem z Jablonýho Podještědí směrem do Liberce a viděla jsem i u silnice spoustu aut a spoustu lidí s košíkama, kde to přepadávalo. Takže prostě rostou. Takže pokud náhodou nevíte, co budete jíst následující měsíce, můžu vám to prozradit, budou to houby.
1: Ty chodíš sbírat?
0: Chodím sbírat a je jim. Vím, že se typy lidí rozdělují na to, že chodí sbírat, ale nejedí je, a potom ty, co nechodí sbírat, ale jí je.
1: A pak ještě třetí typ, co jsem já nechodím sbírat ani nejím.
0: Jo, a já jsem ten čtvrtý, který chodí sbírat a je jí. Každopádně, kdo hledáte třeba nějaký místa, je mi hrozně zatěžko vám to takhle prozrazovat, jo. Ono vlastně to je docela nevýhoda takhle, protože vám to řeknu, vy mi to vyzbíráte všechno. Každopádně. A víte co, já vám to neprásknu.
1: Je to v lese někde.
0: Je to v lese a prostě já bych tady práskla i dědovo tajný místo a ten by mi dal teda jako pořádně za uši. Takže radši vám pošlu Rasmuzáky a jich In the Shadows. Takže si to otočte a jdeme si to užít.

0: Fakt, odpolední show s vámi a Black Eyed Peas, taky shut up. My jsme se před malou chvílí bavili o tom, že rostou houby, já jsem vám nechtěla prozradit, kam vyrážím, ale přes ty dva songy jsem si řekla, že vám to prozradím přesně nakonec a za mě rozhodně nejlepší místo Česká chalupa, tady u nás v Liberci. Kam prostě vyrazit a kde vím, že vždycky najdu a odnesu si fakt plný koš, tak právě z České chalupy.
1: Je pravda, že už ten název je takový jako malebný až pohádkový, když se řekne Česká chalupa, tak si představím opravdu místo, kde jako přijdu, víš, a teď tam budou ti skřítci a já si tam nazbírám úplně prostě hromadu hub a jdu domů.
0: Jděte se přesvědčit sami, dokovat je ještě světlo, myslím si, že to je ideální čas na to vyčistit si hlavu, najít nějakou dobrou věc k večeři a dát si to. My si tady společně dáme novýho Alexa Warrena. Už za chvilku Fever Dream, tak buďte s námi.
2: Dny pro dobrovolnictví v Libereckém kraji proběhnou v pátek a v sobotu 11. a 12. září. Pokud máte někdy chuť udělat něco dobrého, ale nevíte přesně co a pro koho, přijďte do Libereckého paláce Líbik, kde se dozvíte, že dobrovolnictví má spoustu podob a každý si může vybrat tu svou a zapojit se. Více ve středečním rozhovoru na Hitrádiu Kontakt.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
4: To musíte zažít se slevomatem na Hitrádiu.
5: Ahoj Richarde.
6: Ahoj Kuba.
5: Ty k nám chodíš ze slevomatu s nejrůznějšími zajímavostmi, taky s inspirací, co s volným časem. Takže po chlupce, co tam máš dneska?
6: Mám připravený 3 zajímavosti o slevomatu jako o firmě. Googlil jsem a našel jsem vtipný věci.
5: Hele, to mám rád, to je zábavný, tak říkaj.
6: Hele, víš, jaké je slevomat dneska v podstatě miliardový gigant?
5: No.
6: Tak víš, kolik byl vklad zakladatele Tomáše Čupra na jeho rozjetí? V podstatě nákup domény, základní server, spuštění. 50 tisíc korun.
5: Tyjo, tak to je hustý.
6: Jako, a všechno to bylo hotové za 10 dní a spěchali, protože věděli, že konkurence už se chystá taky.
5: No a jako vyplatilo se.
6: Jako dost. No a pak jsem našel taky úplně tu první nabídku na slevomatu. V URL řádku má fakt číslo 1 a byl to otevřený voucher do kavárny. A ještě jedna zajímavost aktuálnější, která mi přišla taky brutál. Že, nebo tipni si, kolik procent Čechů a Slováků, který jedou do Polska, tam jedou se slevomatem.
5: Člověče, jak to děláme ten pořad, tak si myslím, že to bude hodně. Třeba 30%?
6: No, 50.
5: Tyjo!
6: Půlka turistů z Česka a Slovenska je v Polsku se slevomatem.
5: Jo, to je fakt mazec.
6: Viď?
5: Jako... No tak, přátelé, jestli jste ještě nebyli v Polsku se slevomatem, no tak o to přicházíte, ne? No tak šup, vyrazte a my se budeme těšit.
4: To musíte zažít se slevomatem na Hitrádiu.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.
8: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Přijďte na nejlepší burčák z Jižní Moravy.
13: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
12: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
14: Je tu opět. Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
16: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
15: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Monika, sám o sobě tenhle song a tenhle chlap. Bob Sinclair, Love Generation. V Etro Hit Rádia Kontakt, s vámi odpolední show. Dneska, 7. září 2026, je to přesně 30 let, co vystoupil Michael Jackson v Praze na Letenské pláni. 1996, to už je teda pěkná řádka let. Já jsem nebyla na světě, chtěla jsem říct, že se na to ještě vzpomínám, ale nevzpomínám.
1: Já jsem měl 6 a nevzpomínám si to, prdlej, 7 jsem měl.
0: Vidíš, a já třeba žiju ještě stále a na co vzpomínám velice ráda, je film Michael, který je neskutečný, je krásně napsaný, je krásně nahraný a fakt je to jako něco, co by měl vidět úplně každý. A prostě Michael Jackson je téma tohohle týdne celkově i na Instagramu Hit Rádia Kontakt, kde ve stories hlasujete o tom, který je úplně nejlepší jeho song. Který je tvůj?
1: Můj, a já mám asi Billie Jean anebo Heal the World, jako, to je jasný.
0: Jo, jako já bych asi nedokázala ani vybrat jenom jeden. Jako je to fakt těžký, prostě Michael Jackson, to je legenda a věřím, že každý z vás má nějaký jeden song, který prostě miluje od něj, ale je těžký přesně, jak říkám, najít jenom jeden. My si dáme tady společně Who Is It, právě teď, tady pro vás, a vy běžte hlasovat a schválně, kdo v pátek vyhraje, nebo který song to vyhraje.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, za chvíli máme 6:15. V tenhle čas už doufám máte děti doma, děti vyzvedlí z kroužků, že už máte nejlíp navařeno, nakoupeno a teď už jenom tak ukládáte pomalu třeba i do postýlky.
1: Jako pokud se vám daří dostat děti do postýlky v tuhle hodinu, tak byste měli dostat metal a máte můj nehynoucí obdiv.
0: Vy si můžete, ještě máte tak 20 minut na to je uložit a uspat, abyste si mohli večerní speciál vychutnat úplně v plný páře, protože čeká vás toho dneska spoustu. Depešáci, Roxette nebo Erasure hnedko takhle na start 6. hodiny, takže nezapomeňte ladit i po 18. hodině.
1: A nezapomeňte se k tomu dneska otevřít pivínko.
2: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opa-

0: Dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Hit Radio Kontakt.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: a Untitled Fetru Hit Rádia Kontakt. Nám se do finále přiblížil odpolední show pro dnešní den. Probrali jsme toho opravdu spoustu a já doufám, že spoustu z vás právě teďko posrkává pivečko.
1: Ano, dneska jsme si připomněli totiž Mezinárodní den milovníků piva.
0: Zároveň jsme si pověděli o okurkiádě a nějakých těch tajných receptech, takže pivo můžete přidat třeba i do okurek. A zároveň doufáme, že třeba právě teď vyrážíte ještě na houby, protože stále ještě je světlo a myslím si, že ještě stihnete nějaký ten hřib ulovit.
1: Nezapomeňte hlasovat na Instagramu v anketě o nejoblíbenější song Michaela Jacksona. No a my se spolu budeme těšit zítra po 15.
0: Zítra ve 3 jsme tu opět znovu ve dvojici a užijeme si další skvělý hity. Teď už ale od nás Culture Beat, Mr. Vain a za 10 minut už vás čeká taky večerní speciál společně s Káťou, takže nezapomeňte ladit a mějte se.
1: Čau!

Panther.

from your soul.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech, pozor na trase z Liberce na Nový Bor za Bílým kostelem, pohybuje se na silnici Srna, takže určitě nohu z plynu a pozor taky ve Varnsdorfu v ulici Legií bouralo osobní auto s nákladním, počítejte tady s možnými komplikacemi. Pokud o něčem víte, vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: Sviany k pohodovým chvílím prostě patří. Dopřejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejnižší výdělek od ledna poroste. Vláda schválila jeho zvýšení pro příští rok o 2,5 tisíce na 24 900 korun. V roce 2028 by šlo podle současných odhadů o předání o další 2 tisíce na 26 900. Střídání času bude pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Časové střídání mělo v Evropské unii končit už v roce 2019. Členské státy se na jednotném nastavení ale neshodly. Produkce vína ve Francii bude letos jedna z nejnižších za posledních 30 let. Na vině je zmenšování plochy vinic, ale také silná vedra a sucho, které poškodily révu a hrozny. 90 let od prvního ligového zápasu na českém území si v nadcházející sezóně připomene hokejová extraliga. V neděli 3. ledna odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Ředitel soutěže Martin Loukota.
11: 3. ledna je 90 let od prvního utkání na území vlastně České republiky. Plánujeme retrokolo se speciálními drezy, nebo mužstva budou oblečou speciální drezy a zároveň si každý z týmu vybral jeden milník historický, který bude chtít nějakým způsobem připomenout.
10: Mistrovský titul budou obhajovat Pardubice. Začíná se předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem v úterý 15. září.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. Jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
10: Večer a v noci postupně ubývání mraku, nejnižší ranní teploty 15 až 11, v údolích 8 stupňů. Zítra nás pak čeká jasný polojasný den a teploty budou tropické. Ty maximální 29 až 32 na severu a západě 26 až 28 a foukat bude slabý během dne mírný jižní vítr.
12: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že jste ready. Hit Radio Classic je tu. A to znamená, že opět budeme společně cestovat časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a taky milénia. Ať už jste měli pondělí jakýkoliv, teď se to zlepší. Slibuju. Společně s Roxette startujeme naší první hodinu.

Tohle show Depeche Mode a People Are People. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a sice ještě brzo, ale mám pro vás pár tipů, kdy se v září dívat na oblohu. Jo, protože to bude opět hezká podívaná. Dokonce hned dneska k ránu bude vidět hezké setkání. Měsíc se potká s Marsem. A budou vidět velmi blízko sebe, jak kdyby šli na pokec. Čau kámo, dlouho jsme se neviděli, jo. Tak pokud vstáváte třeba ultra brzy, tak byste mohli tuhle nebeskou podívanou stihnout. Hned pozítří bude maximum Epsilon Perseid. Zní to jak z Harryho Pottera, není prosím vás, bude to menší meteorický roj, což znamená, že opět prostor pro vaše přání, jo, držím pěsti, ať se vyplní. Zároveň se měsíc přiblíží k Jupiteru. Vypadá to, že měsíc má teď prostě měsíc setkávání s planetama, možná to mají jako, že si dávají zpětný výtky, kdo dělá svoji práci jak. A prosím vás, třeba 14. září měsíc zakryje Venuši. Jo? Vypadá to, že měsíc má poměrně divoký měsíc, tak pokud i vy, měsíc má divoký měsíc, to je skvělý, tak pokud i vy máte září jako poměrně divoký měsíc, tak se držte. A my u toho budeme s vámi společně s těmi nejlepšími hity. One T and Cool T.

0: Erasure a Blue Savannah. Posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že září opravdu je hektickým měsícem, přece jenom začala škola, že jo? Zároveň některým už zase skončila. Já už jsem dneska četla, že některé děti už klasicky prošly 4 dny ve škole a už je to tady rýmičky, kašle, chřipečky, virózy. Tak prosím vás, jestli se vás to taky týká, jestli už taky někdo z vaší rodiny lehnul, tak přeju, ať se brzo zmátoříte a držím pěsti, ať tentokrát je těch rýmiček a chřipeček co nejmíň. No a za chvilku douší Madonna, trošku klidnější než známe. Čeká nás song You'll See, no k tomu třeba Queenie.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Annex SRO www.autoannex.cz.
5: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětiraje.cz.
12: Bude vejdán.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
15: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás 3 krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
16: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
17: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Queenie a jejich Miracle. Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. No a dneska ráno jsme odstartovali novou hru.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Nové, zábavné, společné dobrodružství. Kdo pak to zvoní? Každý den zvoníme v 7.10 u nás v éteru. Míša s Jasmin vám dávají tu šanci vykouknout ze dveří, z oken, odkudkoliv to jde. Protože každé ráno bude za jedněmi dveřmi stát naše hlídka. Já jsem měla tu čest být na té úplně první. A bylo to skvělý. Já přemýšlím, kdo z nás byl dojatější, jestli já nebo Roman, který vyhrál těch 5000 korun, protože prostě jel do té práce, i když tam nemusel. Jo, já můžu prozradit, že Roman peče moravský koláče, takže to prostě chcete s takovým člověkem se potkat, že jo? Každopádně, Roman to zvládl, vylezl tuším asi po 8 vteřinách, bylo to neskutečný. Pojďme se postechnout, jak to znělo. Třeba vás to inspiruje, abyste i vy 7.10 byli ready. Pokud ještě nemáte registraci, na nic nečekejte. Hitradio.cz, no a zítra dalších 5000.
2: 30 vteřin. Odstartovalo právě teď a teď je na vás, kdo jste se zaregistroval, se jít podívat ven, jestli tam náhodou není Káťa Pechová z Pití.
3: Máme ho.
2: Počkej. Já slyším hlasy.
3: Takže Roman.
4: Ano, ty jsi spolu na
3: podzimu. Tak počkej, já vám dám Romana na chvilku na ucho.
4: Roman, ahoj.
2: Romane, ahoj, dobré Romane. Ráno.
4: Dobré ráno.
2: Tak Romane, ty jsi první výherce v naší soutěži, kdo pak to zvoní? 5000 korun, už ti to Káťa dala, nebo to ještě drží?
4: Ano, tady má to přede mnou a kolegyně nás natáčí.
5: Ty bláho, tak čekal jsi u dveří, u okna, nebo jak to probíhalo?
4: Probíhalo to tak, že dneska

0: Vždycky fantastický George Harrison, Got My Mind Set On You, posloucháte Hit Radio. A to je přesně to, o čem mluvím. Songy, který vám vždycky zlepší náladu, jo? To je to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A to si tady spolu dáváme. Za chvilku další skvělé věci. Ať už je to Falco, nebo Alanis Morissette, nebo... Jestli něco potřebujete v pondělí slyšet, tak je to, že jste gorgeous. A to si dáme spolu s Baby Bird. Už za chvilku.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
13: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
14: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
15: Do vinotéky Víno Hruška, v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
14: Ve vinotéce Víno Hruška, v Liberci a Jablonci.
16: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Co to zas po pájsku je za pikle?
18: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
19: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Krásný pondělní večer, minuta po 7. hodině. Dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku už nás čeká divoká Macarena, ale právě teď. Geniální věc, která se objevila taky v mnoha filmech. City of Blinding Lights. Tohle jsou YouTube. Tak si to moc užijte. Jdem na to.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay. Na plotně se vaří voda osolená, Macarena v éteru Hit Radio. Krásný večer všem, 10 minut po 7 hodině. Mimochodem, taková zajímavost, jo, a schválně, zkuste nad tím přemýšlet. Došlo vám někdy, že to vlastně není tak, že vy si myjete ruce. Ne, vaše ruce se navzájem myjou a vy nad nima stojíte a je trošku divný, že na ně u toho koukáte. Napadlo vás to někdy? Jako mě totiž občas jo, přijde mi trošku vlastně divný, každopádně ano. Vy se vlastně díváte na svý ruce, jak se navzájem myjou. Tak to je jenom takový malý poznatek, každopádně ano, čistota půl zdraví, takže na to samozřejmě nezapomínejte. A věřím, že nad tímhle songem si nikdo z vás ruce neumije. Tohle je totiž Lionel Richie a jeho Hello. Tak jdem na to.

0: Legendární věc. Tohle je Sting a Chip Mami. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Prosím vás, napadla mě taková věc. Zajímá mě jedna taková, ale úplně jednoduchá záležitost, jo? Jaký je váš nejoblíbenější sitcom všech dob? Máte nějaký? Protože všichni se potřebujeme zasmát, že jo? To je jasný. Může to být, dejme tomu, jakýkoliv seriál ideálně právě k tomu zasmání. Já jsem teď totiž o víkendu dokoukala Teorii pravdou, možná znáte, jestli ne, doporučuju. U toho se teda hodně směje, taky se u toho hodně brečí, jo? Přiznám se úplně, až jsem se za sebe skoro styděla. Každopádně, pojďte dát dokupy ty nejlepší seroše, jaký máte. Ideálně hlavně ty, co nás pobaví. Pojďte 777-937-777. Je mi jedno, jestli to budou profláklosti jako Přátelé, Teorie velkého třesku a podobně, nebo třeba nějaký, co neznáme. Schválně, napište, u čeho se smějete vy. Já vám za to řeknu, u čeho vy se za chvíli budete vrtět. Eurythmics a legendární Sweet Dreams, no a k tomu taky MC Erik a Barbara. Tak buďte s námi.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyotu Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776 823 833.
6: Auto na srot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776 823 833.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Sportfilm festivalové ozvěny v České Lípě. České Lípě. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 10. září v České Lípě. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
9: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
10: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Jak udělat jedinečnou narozeninovou party? Jednoduše přeci, v IQ-landii nebo v IQ-parku. Naše balíčky zaručí nezapomenutelné zážitky, včetně občerstvení i výzdoby. Užijte si chytré narozeniny v IQ-landii či IQ-parku. Vše na IQ-landia.cz. A oslava je dokonalá.
13: udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
14: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.

Výborný song, co? Eurythmics a Sweet Dreams, posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. Já jsem se vás ptala na oblíbený sitcomy a vůbec jste mě nesklamali. Naopak, neskutečný. Denisa píše, já mám takhle Gilmorky, já vím, klasika a taky teda Brooklyn Nine-Nine, to je prostě nejvíc. Mluvíš mi z duše, Denišo, fakt, protože Brooklyn je top. Kdo jste ještě neviděl, doporučuju. Radek píše, tak za mě rozhodně Big Bang a pak taky starý dobrý Krok za krokem. To je prostě pecka, která nesklame nikdy. To je hezký. Mimochodem, jeden čas to takhle běželo v televizi a bylo Krok za krokem a hned potom běželo Beze stopy. To bylo takový trošku bizarní. No pak píše Michal a tam teda já si dovolím to podepsat kompletně v celém rozsahu. Píše, za mě nejlepší sitcom určitě americký The Office, Cancel. Je to můj komfort seriál, viděl jsem ho už několikrát a stal se součástí mého života. Ať už myšlenkami, hláškami, moty nebo písničkami a nikdy neomrzí. Je to tak, já myslím, že každý, kdo si pustí Office, tak si ho potom pouští už tak nějak navždycky. Jo, vždycky ho dokoukáte, jste trošku smutný a za měsíc ho pustíte znova. Tak třeba máte tip na nějakou novou show, kterou si pustit. A co se týče toho, co vám teď do uší, pustím já. To bude velký. Znalci už jistě vědí, protože dámy a pánové, přichází Král popu, Bílé rukavičky, Klobouček, taky a The Way You Make Me Feel. Tohle je Michael Jackson.

0: Dneska už v podstatě taky legendární věc. Linkin Park, In The End. Jste s Hitrádiem, díky za to. Krásný pondělní večer, pondělky jsou těžký, to je jasný, jo, zvlášť pokud máte za sebou třeba volný víkend, ty návraty jsou vždycky blbý, ale zítra je úterý a úterý bývá taková jako pohodinda relativně, navíc má být jeden den fakt jako ještě hezky, takže pokud můžete, tak zdrhněte dřív z práce, běžte, nahoďte ještě bikiny, jo, zkuste ještě trošku nachytat toho déčka, protože minimálně na pár dní se to pak zkazí, přiznám se, že já jsem včera večer měla teplý ponožky. Jo, už se to blíží. Je to tak, tak zítra si to prosím vás pořádně vychutnejte. Já doufám, že si vychutnáte i další naše hity Counting Crows už za chvilku, k tomu taky John Cicada nebo Koreana, tak buďte s námi.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
3: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
4: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
5: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
6: Bydlet o úroveň výš?
7: Můžete i vy.
6: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
7: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
6: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
7: Rezidence Level 21.cz.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
12: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
13: Co hledáš? Trůn pro královnu?
12: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
14: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
12: To je jak sen. Kdeže to je?
14: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
15: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
16: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
17: Informujte se u svého autorizovaného dílera BMW Kartek Liberec. Více informací a širokou nabídku nových i ojetých vozů naleznete na www.kartekgroup.com. Kartek Liberec.
18: Thank you.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch. CZ.
6: Hezký večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás Eminem, Depeche Mode, ale teď už Lucie a Troubit na trumpety. By se nám líbilo.

minut v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Prosím vás, dneska není obyčejný den. Krom toho, že je pondělí, tak je taky den salámu. Jo, opravdu i salám už má svůj den. Ať už si užíváte jakýkoliv salám, to nechám úplně na vás. Tak pojďme z toho dne udělat i den mám to na salámu. To znamená, že jestli vás dneska někdo rozčílil, jo, nebo se něco nepovedlo, kašlete na to. Mějte to prostě na salámu, úplně na pohodu. Klidně to zkuste aplikovat každý den, celý týden. Uvidíte, jak fantasticky se vám uleví. No a k tomu další hity právě teď Eminem

0: Rádio Kontakt.
1: Escucha el ritmo.

0: Iglesias vás prostě rozhýbe. Rhythm Divine, právě teď na Hit Radio. Hezký večer. Hezký večer, hezké pondělí, doufám, že zvládáte pěkně, s úsměvem. Musíme se sami považovat za vítěze, aspoň tak trochu, jo? Klidně si to namlouvejte, normálně, protože já nechci, aby to znělo divně ode mě, ale já jsem se inspirovala u Aby, víte? Protože oni to zpívají, jo? Že vítězové berou všechno. Tak když si budete myslet, že jste vítězové, tak ta logika je jako nenapadnutelná, že jo? Si Abu už za chvilku dáme, k tomu taky Extreme More Than Words. Tak buďte s námi.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. MatraceHaken.cz. Spěte jako miminko.
6: Liberecká výšina.
7: Jedinečné prostředí jako stvořené pro váš dokonalý vánoční večírek.
6: Sál pro 90 hostů, terasa, catering, ubytování.
7: Zkrátka vše na míru pro vaše vánoční setkání, jak si ho představujete.
6: Liberecká výšina.com pro radost z každého okamžiku.
8: Chytří si to spočítali. Tiguan pojme rodinu, výbavu i víkend na horách, za to cenu má překvapivě nízkou. Teď v Autonord na výhodný paušál. Stačí vám 9 290 korun měsíčně bez DPH. Servis, pojištění, veškerá péče v ceně. Autonord, autorizovaný dealer Volkswagen. Terezín, Těčín, Česká Lípa. Autonord.cz.
9: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chceš zažít neobyčejný večer v Liberci? Fashion Garden Evening. Módní show českých a lokálních designérů a butiků. Welcome drink, fashion market, živá hudba, DJ, prosecco, aperol, afterparty a nádherná zahrada plná květin. A kdy toto všechno můžete zažít? Už 12. září od 17 hodin v květinovém studiu 1 Black v Liberci v obchodní zóně Sever. Vstupenky na e-vstupenka nebo přímo v květinovém studiu 1 Black. Více o Fashion Garden Evening na webu studio1black.cz a sociálních sítích.
3: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Slíbená Abba v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. Mimochodem, jak se říká, v Českých Budějovicích by chtěl žít každý, tak kromě mě, že jo? A taky kromě jednoho berana. Prosím vás, tam teď jeden beran se začal očividně nudit ve svém výběhu, no a tak vyrazil do nedalekého zahradnictví, což je logický, beran v zahradnictví, že jo? Jo, tak kozel zahradníkem. Očividně hledal něco na zub, bohužel pro něj tam na něj natrefili strážníci, jo. Ne, že by to pro něj znamenalo konec zábavy, vůbec ne, protože jakmile se k němu chtěli přiblížit, tak jim vzal doslova roha. Zdrhnul a vydal se, a to se mi moc líbí, že nešel za dalším jídlem. Ne, on se, prosím vás, rozhodl, že navštíví areál Vysoké školy technické a ekonomické. Já si myslím, že se chtěl prostě trošičku dovzdělat. Jo, podle mě zatím byl takový záměr. Každopádně to už strážníci pro jistotu zavolali přímo majitele a ten si tady u školy vyzvedl svého berana. Proti němu beran neměl šanci, jo. Tak jsme rádi samozřejmě, že to dobře dopadlo. Žádné zvíře ani student, doufujeme, že ani moc rostlin ublíženo nebylo. No a držím pěstí, ať vy nenarazíte na nějakýho zabejčenýho berana. Další hity k tomu. Jessica Folker, How Will I Know?

0: doufám, že jste je v tom nenechali a zatančili jste si společně s Alphaville Dance With Me právě teď na Hit Radio. Krásné pondělí, hezký večer, za chvilku 9, já se tak s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra v 6, u toho nejlepšího, z 80, 90 a taky milénia. No a ještě pár songů zbývá, za chvilku třeba tohle. Tohle prostě chcete mít v uších a budete. K tomu taky Kylie Minogue nebo Snow. Mějte se hezky, ahoj.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. I já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
11: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
12: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
13: Sportfilm, festivalové ozvěny v České Lípě. České Lípě. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 10. září v České Lípě. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
14: Vyrazte za zážitky na kole do Ústeckého kraje. Čekají vás tři krásné říční cyklotrasy. Labská stezka s výhledy v údolí Labe a možností spojit kolo s lodním výletem, ohře vedoucí krajem Chmele a památek UNESCO i přírodní ploučnice pro milovníky klidu. A kdo má rád adrenalin, zamíří na hřeben Krušných hor nebo vyzkouší místní traily. Objevte Ústecký kraj ze sedla kola.
15: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
16: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
15: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorováprodejna.lksobě.cz.
16: To nejlepší z regionu.
15: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
17: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zákupy.cz. Těšíme se na vás.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Forum Liberec nebo na underarmour.cz.
4: Plánujete firemní party? Chystáte oslavu narozenin vašeho kolegy? Přejete si zakončit rok netradičním způsobem? IQlandia, originální místo pro váš firemní večírek. Zažijte večer plný zábavy a interakce. Večírek v IQlandii, akce na míru pro váš tým. Více na IQlandia.cz.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.

Hit Radio Kontakt.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární gala večer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na ticketportal.cz. KSV.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
4: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
5: Profesionální a spolehlivá správa vaší nemovitosti, to je okresní stavební bytové družstvo Kamenická. OSBD Kamenická.cz.
6: Ploty, grily, sekačky, nářadí, šrouby, vrtačky. Železářství Bradáč. Liberec, Jablonec, Hodkovice.
7: Přijďte na nejlepší burčák z jižní Moravy.
8: Do vinotéky Vínohruška v Liberci na Fignerce a v Jablonci u divadla. Pravý vynikající burčák.
7: Ve vinotéce Vínohruška v Liberci a Jablonci.

0: se recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku.
2: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
3: Co hledáš? Trůn pro královnu?
2: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
2: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
4: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
5: 19. září se v Liberci v Home Credit Aréně uskuteční další legendární galavečer XTB KSV 121. Můžeš se těšit na elitní zápasníky, jako je Štefan Vojčák, Josef Štumer nebo Leo Brichta. Nenech si ujít tuhle nadupanou událost. Vstupenky koupíš na

0: Tandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
1: Bydlet o úroveň výš?
2: Můžete i vy.
1: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
2: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
1: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Rezidence Level 21.cz.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
5: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.

0: kontakt.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš?
3: Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
3: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
3: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
4: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zákupy.cz. Těšíme se na vás.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Fandové městské hromadné dopravy. Poprvé představíme autobusové garáže Libereckého dopravního podniku a doplníme výstavou tramvají ve vozovně. Vozový park. Bezpečně s námi. Den na projektu. Zkuste být řidičem. Trampolíny a zábava. V sobotu 12. září od 10 do 16 hodin. Program a doprava z terminálu MHD do garáží a z garáží do vozovny zdarma. Těšíme se na vás. Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou.
4: Město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
5: Poctivý mošt poznáte hned, podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.

0: město Zákupy vás zve na 30. zákupské slavnosti. Sobota 12. září na koupališti v Zákupech. Těšit se můžete na Botox, UDG, Arakain a řadu dalších. Pro nejmenší je připravena Kidzone, maskoti nebo hasičská pěna. Nebude chybět Luna Park, spousta občerstvení a ohňostroj. Vstupné zdarma. Více na www.zakupy.cz. Těšíme se na vás.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes, sir!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobie.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku. Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Něco hezkého, něco dobrého, něco originálního.
1: Ano, to nejlepší z regionu vybírejte ve vzorové prodejně LK Sobě.
0: Vchod v budově kraje z boku od parkovacího domu. Vše na vzorovaprodejna.lksobě.cz.
1: To nejlepší z regionu.
0: Liberecký kraj Sobě. Hlavou, srdcem, rukama.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
0: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.